0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
2: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
3: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
4: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
5: Oh.
6: Oh.
5: Oh, moment.
6: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
7: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
8: Omoda.
9: Skonto na bytech.
10: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek.
9: Skonto.

0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90.

0: Sylvester provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: I need you every single day and I want you.

0: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 79,90, Král sýrů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
3: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
4: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky. Skonto nábytek.
5: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto.

0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
5: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
7: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
9: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
13: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s papkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
2: Víte u nás v Naked Attraction.
3: Někdo říká, že je láska slepá.
4: Tam něco vidím.
5: Pěknou dlouhou předkošku.
4: Masakr.
3: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
2: Wow, pěkně.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko.
6: Tenhle pohled miluji.
3: Každou neděli ve 22 hodin.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrana.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
11: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Nech do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: Když vidíte Albert neporazitelná, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
2: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
3: Moment.
4: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
6: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
7: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto.

0: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Stížení. Schwarzkopf Chris Night Mist. Forever you.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.

0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 79,90, král sírů, duopek s apkou za 59,90 a pilsner Urquell za 25,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s papkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
2: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
3: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
4: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
5: Oh.
6: Oh. Oh, moment.
5: Oh, konečně.
7: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
9: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
10: Jdeme na to!
9: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
11: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
3: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
6: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
7: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
6: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.

me where the freaks at.

Yeah.

0: Když uvidíte Albert, neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečení bez kosti u nás, kilo za 79,90, Král sírů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky. Skonto na byte.
3: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
4: Moment.
5: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
6: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
7: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
8: Jdeme na to!
7: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
9: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
10: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme.
9: KFC Drive-thru.
11: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
12: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
11: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
13: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
14: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
15: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3, 2, 1. Chuť pokračovat.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme

0: i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitamínů B.

Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
2: Moment.
3: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
5: Omoda. Skonto
6: nábytek. Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto.

0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
7: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
8: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
9: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečení bez kosti u nás, kilo za 79,90, Král sírů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.

my mouth. Excessive sweating, restlessness, suicide, Prozac.

And the bros to become Prozac.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s papkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
5: Omoda.
6: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
7: Jdeme na to!
6: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
8: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
9: Skonto nábytek. Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek.
10: Skonto nábytek.
11: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
12: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
11: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
13: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A sedmiletou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 km.

0: tisíc korun. Kia. Movement that
1: inspires. Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.

Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
5: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečení bez kosti u nás, kilo za 79,90, Král sírů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
5: Omoda.
6: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
7: Jdeme na to!
6: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu. Skonto nábytek.
8: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
9: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
10: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
11: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 321. Chuť pokračovat.
3: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Bila.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky

0: Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
2: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem.
3: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
4: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
5: Brev má něco úplně nového.

0: Zóna.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
3: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
4: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
6: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Co blbneš?
10: Mě mrzí, že už to skončilo.
11: Jedno mistrovství končí. A druhý začíná.
9: Takže jedeme za Šulcíkem?
12: Jedeme dál. Držme si palce na fotbalovém mistrovství. Tipsport.
13: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
14: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
15: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
16: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
17: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
18: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
19: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
11: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Moment.
0: Oh, konečně.
4: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
16: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
10: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
8: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
12: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
12: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
3: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive Thru.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
8: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
9: Zásilka pro vaši ženu.
10: Ale do vlastních rukou.
8: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
2: Uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
5: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Saďte na kvalitu AEG v podobě velkých spotřebičů se slevou až 20%.
9: Hned tam jedu.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
2: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Timková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: do třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám, kolik dní už mi tu chybíš.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
5: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
6: převést na bezpečný účet. Iné.
2: A kdo volá?
5: Vaše bankéřka.
2: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
5: Nemáte?
6: Cože?
2: Tak tu máte.
7: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
9: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
10: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
9: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
2: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4 000 korun pro nové klienty. Komerční banka.

0: Banka.
1: Kam ta tržba mizí?
2: Mňau, mňau. Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
1: A dost.
2: Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. S kvalitou to vyhrajete u televize Hisense, která je teď navíc za lákavou cenu.
5: Hned tam jedu.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Moja rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv.

0: cestovní balení My Little Sudocrem z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
6: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
7: Tati!
6: Neomezený tarify.
8: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v giga kombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

job. Listen, shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, a ti

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
5: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
6: přenést na bezpečný účet.
2: A kdo volá?
5: Vaše bankéřka.
2: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
5: Nemáte?
6: Cože?
2: Tak tu máte.
7: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Bila.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Naučte své děti lépe hospodařit.
5: My už to měsme.
4: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
6: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: Xpeng. Budoucnost AI Mobility.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto,

0: velké srdce. Děkujeme.
1: Kam ta tržba mizí?
2: Miau, miau. Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
1: A dost.
2: Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
7: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
8: Tady je vaše zásilka.
9: Chlape, jste všude.
8: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
9: Super, tak hezký den.
10: Vám taky!
11: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datard.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Miki,
12: Tereza,
13: Maško,
12: René Dan,
13: Monika Tymková,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrana.
12: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
15: Návykový látky až po samotným přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji navíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
21: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
22: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
2: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem.
3: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
4: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgiten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
5: Bref má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Auto Active.
1: Ahoj lásko, já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
2: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
3: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
5: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
6: Život pro vaši pračku, váš Calgon. Dohlipa.
7: Co byste si dnes přála ochutnout?
8: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
13: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazník...

0: Kum zlevníme.
1: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
2: Třeba právě teď.
3: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
4: Co blbneš?
5: Mě mrzí, že už to skončilo.
6: Jedno mistrovství končí. A druhý začíná.
4: Takže jedeme za Šulcíkem?
7: Jedeme dál. Držme si palce na fotbalovém mistrovství. Tipsport.
8: Oh.
9: Oh.
10: Oh, moment.
8: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
11: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
12: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
13: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
14: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
15: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
16: Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem. Skonto nábytek.
3: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
4: Důležitý den ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
5: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
7: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
8: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
9: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
10: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
11: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
12: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
13: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
14: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
15: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
16: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
17: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
18: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
19: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
18: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
20: Třeba právě teď.
21: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
22: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
23: Velké vítězství může začít malým gestem.
24: Už jsem myslela, že někoho máš?
25: Mám. Mbank.
23: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
26: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
27: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnat?
0: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
1: Moment.
2: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
4: Co blbneš?
5: Mě mrzí, že už to skončilo.
6: Jedno mistrovství končí. A druhý začíná.
4: Takže jedeme za Šulcíkem?
27: Jedeme dál. Držme si palce na fotbalovém mistrovství. Tipsport.
28: Přivítejte Adama Mišíka,
29: Moniku Bagárovou,
28: Jakuba,
29: Rybo,
28: Tomáše Zástěru,
29: Vikýř,
28: Tereza,
29: Maško,
28: René Dan,
29: Monika Tymková,
28: Petr,
29: Švancara,
28: Martin,
29: Hrana.
30: Jsme přátelé?
31: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
32: Nálikový látky až po samotným přelomu.
33: Správně, jsi šikulka.
34: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
29: Pojďte se podívat.
28: Nech do ní svoji nabíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
35: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: Ahoj, já jsem Káťa a když se budete teď chvíli dívat, tak vám prozradím, jak získat zpáteční jízdenku do chorvatské Crikvenice s Regiojetem. V čem je lepší na dovolenou cestovat právě autobusem?
1: Tak já myslím, že člověk nemusí přemýšlet, může se jenom prostě koukat na krajinu, nemusí mít nějakou navigaci, nemusí se hádat, jestli jedou dobře, prostě jenom jede, užívá si cestu, může pracovat, může se koukat na filmy, relaxovat. A nebo prostě sklopit sedačku, spát a probudit se u moře.
0: S kým jezdíte na dovolenou nejčastěji? S partnerem, rodinou nebo třeba přáteli?
1: Tak já myslím, že všechno má svoje, ale někdy je dobrý si prostě zbalit 5 švestek a jet sám a třeba člověk pozná mnoho nových lidí, zažije to, co by třeba s rodinou, s kamarádama nebo s partnerem nikdy nezažil.
0: Jste typ, který během cesty spíš relaxuje, čte si nebo odpočíváte?
1: Tak já bych tu cestu začal nějakou prací, abych si řekl, že mám hotovo, potom bych si zapnul monitor v našem autobusu, koukal bych se na nějaký film, případně bych hrál hry. No a na závěr bych si sklopil sedačku, co nejvíc to jde, pustil do uší nějaký podcast a usnul prostě.
0: Jaké jsou top 3 věci, na které byste chtěl cestující nalákat do Chorvatska?
1: Ty jo, tak já bych řekl moře, ale možná bych zmínil třeba i dobrou chorvatskou kuchyni, super atmosféru, nějaký party a v neposlední řadě Chorvati a Chorvatky.
0: Jste tým ponožky v sandálech nebo ne?
1: Ty jo, no já teda mám radši žabky než sandály a do nich se ponožky teda sotva vejdou.
0: Vracíte podtácky?
1: No, v našich autobusech to nemusíme, protože máme recyklovaný kelímky, ale samozřejmě, kdo chce být ekologický, tak si může přinést svůj hrneček nebo třeba lahev na vodu a bude ještě ekologičtější.
0: Tohle je ten krasavec a navíc Wi-Fi je zdarma. A teď už to slibovaná soutěž. Pro jednoho z vás máme voucher na cestu pro 2 osoby do chorvatské Crikvenice s Regiojetem. A jak na to? Jděte na Facebook Očka a odpovězte na soutěžní otázku, kterou vidíte na obrazovce. A právě tahle cesta může být vaše. Tak hodně štěstí.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června. KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-Thru.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například tuňák žlutoploutvý steak 100 gramů za 29,90. Penny.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.
5: Jo, tady je vaše zásilka.
6: Chlape, ty jsi všude.
5: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
6: Super.
7: Dopřejte si snadnou péči o vlasy i vousy s multifunkčním zastřihovačem ETA. Datart.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
3: Je to věc?
4: Jo, ale má svoji osobnost.
3: A uzvednu to?
4: To ne, ale není těžké to ovládat.
3: Máme to doma?
4: Ještě ne, ale už v září.
5: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermáto. Chutná to.
10: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
11: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
12: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
13: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
14: Léto už je pryč, venku listopad. Na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maškova,
15: René Dan,
16: Monika Tymkova,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrana.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
19: Návykový látky až po samotným přelnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat.
23: Dej do ní svoji nabíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
26: Vzpomínáte? To byla doba.

0: král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Siniminis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Siniminis. Neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Siniminis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem. Skonto nabité.
3: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
4: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
5: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
6: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
7: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
8: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
9: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
10: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
11: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
12: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
13: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
14: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
15: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
16: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
17: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
18: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
19: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
20: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90, ale

0: Losos filet za 28,90. Byla.
1: Moment.
2: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
4: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: Co blbneš?
9: Mě mrzí, že už to skončilo.
10: Jedno mistrovství končí. A druhý začíná.
8: Takže jedeme za Šulcíkem?
11: Jedeme dál. Držme si palce na fotbalovém mistrovství. Tipsport.
12: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
13: Velké vítězství může začít malým gestem.
14: Už jsem myslela, že někoho máš?
15: Mám. Mbank.
13: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maškova,
16: René Dan,
17: Monika Timkova,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrano.
18: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
20: Nálikový látky až po samotným přelnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Nech do ní svoji nabíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
27: Vzpomínáte? To byla doba.

0: as fuck without hoes.
1: Aye.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
5: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
6: přenést na bezpečný účet.
2: A kdo volá?
5: Vaše bankéřka.
2: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
7: Co? Nemáte?
8: Cože?
7: Tak tu máte.
9: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
10: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
9: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.
12: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
13: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
12: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
14: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. S kvalitou to vyhrajete u televize Hisense, která je teď navíc za lákavou cenu.
3: Hned tam jedu.

0: X-Bank. Budoucnost AI mobility.
1: Kam ta tržba mizí?
2: Miau, miau. Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
1: A dost.
2: Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
4: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
5: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
4: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
6: Tati!
4: Neomezený tarify.
7: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
11: She has them!
12: Trying to get the whole carton.
13: Welcome.

0: Banca. A 23letý student Matěj z Opavy už ve finále Naked Attraction jednou byl, ale na rande s klukem se nedostal. No, tak teď dostane možnost si vybírat. A to i holky.
1: Nejčastěji kundička nebo aha, něco takového.
2: Ty jste by si to s tebou rozdala v přírodě, takhle?
1: Takhle. Já myslím, že si to moc užiju.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
5: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
6: převést na bezpečný účet.
2: A kdo volá?
5: Vaše bankéřka.
2: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
5: Nemáte?
2: Tak tu máte.
7: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Naučte své děti lépe hospodařit.
5: Už to mě směj.
4: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
6: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
7: Jo, tady je vaše zásilka.
8: Chlape, je se všude.
7: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
8: Super.
9: Dopřejte si snadnou péči o vlasy i vousy s multifunkčním zastřihovačem ETA. Datart.
10: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
11: Kam ta tržba mizí?
12: Miau, miau. Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
11: A dost.
12: Příchozí platby.
4: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
13: Dobrej. Jedno giga kombo s ranolkama.
14: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
13: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
15: Tati!
13: Neomezený tarify.
16: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
17: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
18: Let's go to the store then.
19: Hi, how you doing?
17: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
19: She has them!
17: Trying to get the whole card in.
19: Welcome.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prdě.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba přípravky Finish, čistič myčky, roční zásobu kapsly Quantum nebo kapsle Ultimate Plus. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny, litr za 29,90. Penny.

Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Bohemia Mini. Kdekoliv. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
2: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.

0: cukrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees. Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Jo, tady je vaše zásilka.
6: Chlape, jste všude.
5: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
6: Super, tak hezký den.
7: Vám taky!
8: Richard, vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datart.
0: Pátek až neděle z Kaufland Card. Například broskve kilové balení za 39,90. K-Klasik řepkový olej litr za 26,90. A Avanti různé druhy 3/4 litru za 42,90. Kaufland.
9: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
10: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
11: Jedině od Chibo.
12: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
13: A 23letý student Matěj z Opavy už ve finále Naked Attraction jednou byl, ale na rande s klukem se nedostal. No, tak teď dostane možnost si vybírat. A to i holky.
14: Nejčastěji kundička nebo aha, něco takového.
15: Ty jsi by si to s tebou rozdala v přírodě, takhle? Takhle.
14: Já myslím, že si to moc užiju.
13: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maško,
16: René Dan,
17: Monika Tymková,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrano.
18: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
20: Nálikový látky až po samotným přelomu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tlavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Dej do ní svoji nabíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
27: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
1: Bref má něco úplně nového.

0: si koná.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: OK, všichni, jdeme na to.
3: Pojďme mluvit o vlasech.
2: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
3: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
2: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
7: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
8: Větší, než si myslíš.
7: Proč prší?
8: Aby se starý cítil příjemně.
7: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
9: Dorazili jste do cíle.
8: Tak jo, jsme tady.
2: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
10: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
11: Zlevněte si v drogérii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
12: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
13: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
14: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
13: No. To je pěkný, kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
15: Třeba právě teď.
16: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
17: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
18: Moment.
19: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
9: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
6: Když vám pohyb a pocení způsobují nepříjemné podráždění, použijte Linol Protective Balm, který vytváří na pokožce jemný film, chránící proti tření a následné bolesti. Linola Protective Balm. Lehký balzám, silná ochrana. Vhodný také při sportu. K dostání v lékárnách. Díky, Lino.
5: Palete. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
0: To je ta země zaslíbená.
18: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
20: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
21: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.

0: 23-letý student Matěj z Opavy už ve finále Naked Attraction jednou byl, ale na rande s klukem se nedostal. No, tak teď dostane možnost si vybírat. A to i holky.
1: Nejčastěji kundička nebo něco takového.
2: Ty jste

0: by se to s tebou rozdala v přírodě. Takhle? Takhle.
1: Já myslím, že se to moc užiju.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Bref má něco úplně nového.

0: Madonna.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
9: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
10: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
13: OK, všichni, jdeme na to.
14: Pojďme mluvit o vlasech.
13: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
14: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
13: Potřebuji účes, který vydrží.
15: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
16: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
17: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
16: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
18: Třeba právě teď.
19: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
20: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
21: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
22: Esthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Esthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estheticprofi.cz.
23: Když vám pohyb a pocení způsobují nepříjemné podráždění, použijte Linola Protective Balm, který vytváří na pokožce jemný film, chránící proti tření a následné bolesti. Linola Protective Balm. Lehký balzám, silná ochrana. Vhodný také při sportu. K dostání v lékárnách. Díky, Lino.
24: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
7: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
8: přenést na bezpečný účet.
4: A kdo volá?
7: Vaše bankéřka.
4: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
7: Nemáte?
8: Cože?
4: Tak tu máte.
9: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.
11: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
12: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
11: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
1: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: X-Bank, budoucnost AI mobility.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us. She has them!
3: Why do you get the whole card in?
4: Welcome.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na kvalitu AEG v podobě velkých spotřebičů se slevou až 20%.
6: Hned tam jedu.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: Partnersbanka.
1: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Kam ta tržba mizí?
6: Poplatky za vedení účtu, za příchozí platby.
5: A dost.
6: Příchozí platby.
7: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
8: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
9: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
10: Ty brďo.
11: Wow.
12: Prosím.
9: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
13: Akorát ho chytit.
14: Zaujímavé.
9: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: se me tutka me, a ndal tu teme mera.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.
2: Ahoj, já jsem Káťa a když se budete teď chvíli dívat, tak vám prozradím, jak získat zpáteční jízdenku do chorvatské cirkvenice s Regiojetem. Čím je lepší na dovolenou cestovat právě autobusem?
3: Tak já myslím, že člověk nemusí přemýšlet, může se jenom prostě koukat na krajinu, nemusí mít nějakou navigaci, nemusí se hádat, jestli jedou dobře, prostě jenom jede, užívá si cestu, může pracovat, může se koukat na filmy, relaxovat, a nebo prostě sklopit sedačku, spát a probudit se u moře.
2: S kým jezdíte na dovolenou nejčastěji? S partnerem, rodinou nebo třeba přáteli?
3: Tak já myslím, že všechno má svoje, ale někdy je dobrý si prostě zbalit pět švestek a jet sám a třeba člověk pozná mnoho nových lidí, zažije to, co by třeba s rodinou, s kamarádama nebo s partnerem nikdy nezažil.
2: Jste typ, který během cesty spíš relaxuje, čte si nebo odpočíváte?
3: Tak já bych tu cestu začal nějakou prací, abych si řekl, že mám hotovo, potom bych si zapnul monitor v našem autobusu, koukal bych se na nějaký film, případně bych hrál hry. No a na závěr bych si sklopil sedačku, co nejvíc to jde, pustil do uší nějaký podcast a usnul prostě.
2: Jaké jsou top 3 věci, na které byste chtěl cestující nalákat do Chorvatska?
3: Ty jo, tak já bych řekl moře, ale možná bych zmínil třeba i dobrou chorvatskou kuchyni, super atmosféru, nějaký party a v nebo

0: poslední řadě Chorvati a Chorvatky.
1: Jste tým ponožky v sandálech nebo ne?
0: Ty jo, no já teda mám radši žabky než sandály a do nich se ponožky teda sotva vejdou.
1: Vracíte podtázky?
0: No, v našich autobusech to nemusíme, protože máme recyklovaný kelímky, ale samozřejmě, kdo chce být ekologický, tak si může přinést svůj hrneček nebo třeba lahev na vodu a bude ještě ekologičtější.
1: Tohle je ten krasavec. A navíc, Wi-Fi je zdarma. A teď už to slibovaná soutěž. Pro jednoho z vás máme voucher na cestu pro dvě osoby do chorvatské Crikvenice s Regiojetem. A jak na to? Jděte na Facebook Očka a odpovězte na soutěžní otázku, kterou vidíte na obrazovce. A právě tahle cesta může být vaše. Tak hodně štěstí.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba přípravky Finish, čistič myčky, roční zásobu kapsly Quantum nebo kapsle Ultimate Plus. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.

0: záchranná služba, tísňová linka. Klikni si z boku jeho hrníku a začni stlačovat.
1: Teď. Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Naučte své děti lépe hospodařit.
4: Už to mě smějí.
3: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
5: Pátek až neděle z Kaufland Card. Například broskve kilové balení za 39,90. K-klasik řepkový olej litr za 26,90. A Avanti různé druhy 3/4 litru za 42,90. Kaufland.
6: Jo, tady je vaše zásilka.
7: Chlape, ty jsi všude.
6: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
7: Super.
8: Dopřejte si snadnou péči o vlasy i vousy s multifunkčním zastřihovačem ETA. Datart.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Řekni to všem.
14: Řekni to všem.
15: Jsou tady.
16: No, jsou tady.
17: Jsou tady. Tak leď.
18: Jsou tady.
17: Nejdem pozdě.
18: Jsou ještě tady.
19: Už jsou tady na pořád.
5: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Sminy na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
2: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden vepřová plec kilogram za 59,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme. Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.

0: 23-letý student Matěj z Opavy už ve finále Naked Attraction jednou byl, ale na rande s klukem se nedostal. No, tak teď dostane možnost si vybírat. A to i holky.
1: Nejčastěji kundička nebo něco takového.
2: Ty jestli by se to s tebou rozdala v přírodě, takhle?
1: Já myslím, že se to moc užiju.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Timková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až posadnutím přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsen na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
7: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
8: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
7: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.
9: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
10: přenést na bezpečný účet.
4: A kdo volá?
9: Vaše bankéřka.
4: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
10: Co?
4: Nemáte?
10: Cože?
4: Tak to máte.
11: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
12: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: Xpeng. Budoucnost AI Mobility.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.

0: Janka.
1: Jo, tady je vaše zásilka.
2: Chlape, je se všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
2: Super.
3: Dopřejte si snadnou péči o vlasy i vousy s multifunkčním zastřihovačem ETA. Datart.
4: Kam ta tržba mizí?
5: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
4: A dost.
5: Příchozí platby.
6: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
7: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
10: She has them!
8: Trying to get the whole card in.
11: Welcome.
12: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
13: Dobrý. 1 giga kombo s hranolkama.
14: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
13: Jo, jasně. Tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
14: Tati.
13: Neomezený tarify.
15: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Vikýř,
16: Tereza,
17: Maškova,
16: René Dan,
17: Monika Tymková,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrada.
16: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
19: Návykový látky až po samotným přelnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat.
23: Dej do ní svoji nabíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
26: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
27: Ty brďo.
28: Wow. Prosím.
26: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
29: Akorát ho chytit.
30: Zaujímavé.
26: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

you know what, I'm done. You, when it gets like that.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.
1: Se uvidíme třeba zítra.
2: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: sabotáž. Už to vyšlo ven do světa. Řekněte nám k tomu nějakou třeba jako backstage story nebo něco z natáčení, cokoliv.
1: Mm-hmm. Extrémně pršelo celý den, kdy jsme natáčeli, což tomu dodalo takovou hezkou atmosféru. Bylo velmi silné. Bylo i krupobytí, tuším.
2: Bavili i krupy, přesně.
0: Na to jste se objednali, ne?
1: Já jsem se objednal déšť, ty krupy úplně jsem si neobjednal.
0: To byl bonus.
1: To byl bonus, no. Ale jakože zajímavé věci. Všechno probíhalo tak, jak má, takže jako zajímavé věci se úplně jako nedočkáte. Každopádně bylo to plně krásně zpracovaný vizuál, z který máme radost.
2: Mm-hmm. No a potom vlastně po tom upršanom počasí, kde jsme mali obalené topánky toho hlinu, lebo jsme byli v kamenolome, ďakujem ti veľmi pekne, tak jsme išli do pamiatky Willy Tugendhat, kde vlastně si dáváš návleky, takže všetci čistili ty topánky, vyzerali jsme velmi zle, ale vyčistili se, mohli jsme tam jít a dotočili jsme tam klip v tomto krásnom prostředí.
0: Takže boty byly zachráněny.
2: Jo.
0: To je důležitý.
1: Já se z vás zblázním normálně.
0: Proč?
1: Já nevím, tak? Já nevím, mě to baví, to je to. Jakože takový to, jakože vždycky, jakože když máš vlastně udělat příběh, jakoby vlastně.
0: Jo, můžem to rozjet klidně.
1: Právě. Ok, pojď, let's go.
3: Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj stresný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co tě trefil, já ti ukážu toho, kdo po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil.

0: Mastercard. Například broskve kilové balení za 39,90, K-Klasik řepkový olej litr za 26,90 a Avanti různé druhy 3/4 litru za 42,90. Kaufland.
1: Jak samitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
4: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
5: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
9: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík.
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
14: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
15: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
16: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
17: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chrát.

0: chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Esthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Esthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estheticprofi.cz.
3: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
4: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
7: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
8: Třeba právě teď.
9: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
12: Očko tě zve do kina.
13: Venku se toulá sériový vrah.
14: Nahoďte úsměv.
15: Já ti dám, že se budeš smát.
14: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina.
15: Yes! Obejmeš mě?
16: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
15: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
14: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
17: Víte u nás v Naked Attraction.
18: Někdo říká, že je láska slepá.
19: Na mě to vidím.
20: Pěknou dlouhou předkošku.
19: Masakr.
18: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
19: Wow, pěkně.
18: Naked Attraction Česko a Slovensko.
21: Tenhle pohled miluji.
18: Každou neděli ve 22 hodin.
22: Přivítejte Adama Mišíka,
23: Moniku Bakárovou,
22: Jakuba,
23: Rybo,
22: Tomáše Zástěru,
23: Vikýř,
22: Tereza,
23: Maško,
22: René Dan,
23: Monika Tymková,
22: Petr,
23: Švancara,
22: Martin,
23: Hrada.
24: Jsme přátelé?
25: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
26: Návykový látky, až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
29: Jestli chcete, pojďte se podívat.
30: Dej do ní svoji nabíječku.
31: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
32: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba přípravky Finish, čistič myčky, roční zásobu kapsly Quantum nebo kapsle Ultimate Plus. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
3: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-Thru.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například tuňák žlutoploutvý steak 100 gramů za 29,90. Penny.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páři za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
10: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
11: Jo, tady je vaše zásilka.
12: Chlape, je se všude.
11: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
12: Super.
13: Dopřejte si snadnou péči o vlasy i vousy s multifunkčním zastřihovačem ETA. Datart.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Je to věc?
4: Jo, ale má svoji osobnost.
3: A uzvednu to?
4: To ne, ale není těžké to ovládat.
3: Máme to doma?
4: Ještě ne, ale už v září.
5: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky. Whisper in the light where the morning finds you. Something in the wind feels soft and new. Open to the breeze and follow where it leads. Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees. Spin in the light. Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází z druhé.

0: novou sérii.
1: Ty prďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

No matter what, no matter what, you got.

0: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Nádobí mě nezdrží.
7: So what? Somat.
8: Kdo chce, ten si poleží.
9: So what? Somat.
10: Party večer rozjedem.
11: S nádobím se nemažem.
12: Somat to dá druhý den.
13: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.

0: Zlevněte si v drogérii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety Domečky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Začali jste s renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgyten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgyt, váš expert proti bolesti.
6: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
7: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
8: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
9: Třeba právě teď.
10: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
11: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
12: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
13: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
14: To je ta země zaslíbená.
15: A co budeme jíst, praotče?
14: Objednám košík.
16: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
17: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
18: Estetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. esteticprofi.cz

0: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
1: A 23letý student Matěj z Opavy už ve finále Naked Attraction jednou byl, ale na rande s klukem se nedostal. No, tak teď dostane možnost si vybírat. A to i holky.
2: Nejčastěji kundička nebo aha, něco takového.
3: Ty jsi by se to s tebou rozdala v přírodě, takhle?
2: Takhle. Já myslím, že si to moc užiju.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maško,
4: René Dan,
5: Monika Tymková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrada.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Co chcete, pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji navíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrok.

0: Zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
2: Tady jsme!
3: Oh. Trosečník, který není spocený.
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
0: Pátek až neděle z Kaufland Card. Například broskve kilové balení za 39,90. K-Klasik řepkový olej litr za 26,90. A Avanti různé druhy 3/4 litru za 42,90. Kaufland.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees. Spin in the light. Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Řekni to všem. Řekni to všem.
4: Jsou tady.
5: No, jsou tady.
6: Jsou tady. Tak leď.
4: Jsou tady.
6: Nejdem pozdě.
4: Jsou ještě tady.
7: Už jsou tady na pořád.
8: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
9: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Ice. Sminy na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: taková linka.
1: Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
2: Teď. Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.

0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
3: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
4: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
8: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík.
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: V Tesco teď nakoupíte vybrané produkty za 10, 20 nebo 50 korun. Nyní s Club Card Activia jogurt jen za 10 korun. Tesco, počítejte s námi.
3: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
5: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
7: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
8: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
7: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
9: Třeba právě teď.
10: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
11: Esthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Esthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estheticprofi.cz.
12: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
13: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
14: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
15: A 23letý student Matěj z Opavy už ve finále Naked Attraction jednou byl, ale na rande s klukem se nedostal. No, tak teď dostane možnost si vybírat. A to i holky.
16: Nejčastěji kundička nebo něco takového.
17: Ty jste by se to s tebou rozdala v přírodě, takhle?
16: Já myslím, že se to moc užiju.
15: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
18: Přivítejte Adama Mišíka,
19: Moniku Bagárovou,
18: Jakuba,
19: Rybo,
18: Tomáše Zástěru,
19: Mikýř,
18: Tereza,
19: Maško,
18: René Dan,
19: Monika Tymková,
18: Petr,
19: Švancara,
18: Martin,
19: Hrana.
20: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
22: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
23: Správně, jsi šikulka.
24: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
25: Pojďte se podívat.
26: Nech do ní svoji nabíječku.
27: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
28: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

what you're doing.

0: love you, babe. She's gonna be okay, right?
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.
7: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hame, Zlaté dědictví.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
9: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia

0: Kefír.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
5: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
1: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
2: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
3: Jdeme na to!
2: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
5: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
6: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
8: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
9: Už jsi byl na tobogánu?
10: Jasně, nejsem žádná bačkora.
11: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
12: Když levně, tak Tesco. Nyní za 1499 Philips horkovzdušná fritéza a LG televize za 7490. Tesco, počítejte s námi.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a vejce L za 49,90. Byla.

0: Banka.
1: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
2: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Zlevněte si v drogérii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety do myčky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Jisk nabízí vše pro osvěžující spánek. Třeba přikrývku se slevou 65% za pouhých 425 korun, kterou doplníte saténovým povlečením za pouhých 475 korun, sleva 60%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
7: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
8: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto.
9: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
10: Dovolená, lážo, plážo.
11: Je to leháro, když platíš na třetinu.
12: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
13: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
14: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
15: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
16: To je ta země zaslíbená.
17: A co budeme jíst, praotče?
16: Objednám košík.
18: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
19: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Monikuba Gárovou,
20: Jakuba
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Mikýř,
20: Tereza
21: Maškova,
20: René Dan,
21: Monika Tymková,
20: Petr
21: Švancara,
20: Martin
21: Hrada.
20: Jsme přátelé?
22: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
23: Návykový látky až po samotným přelnu.
24: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat. Abych do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
26: O
0: okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr Krystal nebo Krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
1: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem. Řekni to všem.
3: Jsou tady.
4: No, jsou tady.
5: Jsou tady. Tak leď.
3: Jsou tady.
5: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
6: Už jsou tady na pořád.
0: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
7: Pojď, pojď, pojď!
8: Jo, jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
9: Vždyť nemám. Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
10: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
11: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
12: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
13: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.
17: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
18: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
19: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
20: Estetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
4: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
5: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
6: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
7: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
9: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
10: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
9: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
11: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
9: Jasně.
12: Co je to virtuální baterie?
13: Virtuální baterie.
14: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maško,
15: René Dan,
16: Monika Tymková,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrana.
15: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
18: Nálekový látky, až po samotným přelnu.
19: Správně, slyší kulka.
20: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
21: Pojďte se podívat.
22: Nech do ní svoji nabíječku.
23: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
3: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
24: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
25: Ty brďo.
26: Wow.

0: Prosím, prosím, prosím, prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: fuck's sake, kámo. Co se stalo?
1: Ujelo mi to.
0: Tady kámo hodně.
1: Jo?
0: Musíme jet, kámo. Hlavně

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 79,90, Král sýrů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
3: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
4: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte skvělou akci 2 plus 2 zdarma na všechny pleťové masky nebo slevu 30% na dámské holení a depilaci. A pro všechny zákazníky sprchové gely Dermacol za nejcenu 34,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
6: Nádobí mě nezdrží.
7: So what? Somat.
8: Kdo chce, ten si poleží.
9: So what? Somat.
10: Party večer rozjedem.
11: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
12: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
13: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.
17: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
18: Bonbon? Bonbon.
19: Feel bonbon.
3: Ricola.
10: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
4: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
7: přenést na bezpečný účet.
8: A kdo volá?
4: Vaše bankéřka.
8: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
4: Nemáte?
8: Cože? Tak to máte.
14: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
6: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
15: Bref má něco úplně nového.

0: vykoná.
1: Nový Brev Color Autoaktiv.
2: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
3: Já taky.
4: My taky.
5: Já taky.
2: Úsměv.
6: iPhone.
1: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
7: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
10: Připravte na to svou mysl.
9: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
11: Ale proč se držet při zemi?
9: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Trvanlivé mléko Albert u nás s papkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.

0: 23letý student Matěj z Opavy už ve finále Naked Attraction jednou byl, ale na rande s klukem se nedostal. No, tak teď dostane možnost si vybírat. A to i holky.
1: Nejčastěji kundička nebo aha, něco takového.
2: Ty jste by si to s tebou rozdala v přírodě, takhle?
1: Takhle. Já myslím, že se to moc užiju.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.

的喧嚣的

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.

0: banka.
1: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka Odhame, Zlaté dědictví.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto.
2: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.

0: Dovolená, lážo, plážo.
1: Je to leháro, když platíš na třetinu.
2: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
9: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
10: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
11: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
12: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boys drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co tě trefil, a ti ukážu toho, kdo po tobě hodil. Man. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil, každý tu s někým chodil a pár.
1: Idem pět z města, všetci potřebuju reš.

0: velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Meruňky kilo u nás apkou za 49,90 a výrobek z mletého masa Mix za 59,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
7: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
8: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
9: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
8: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
9: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
10: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
11: Připravte na to svou mysl.
10: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
12: Ale proč se držet při zemi?
10: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Velké vítězství může

0: začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.

0: Xpeng. Budoucnost AI Mobility.
1: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: Volksbanka.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
6: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
11: Dovolená, lážo, plážo.
12: Je to leháro, když platíš na třetinu.
13: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se Skip Pay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
14: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
15: Zlevněte si v drogérii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
16: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. S kvalitou to vyhrajete u televize Hisense, která je teď navíc za lákavou cenu.
18: Hned tam jedu.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto?
1: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.

0: Očko tě zve do kina.
1: Venku se toulá sériový vrah.
2: Nahoďte úsměv.
3: Já ti dám, že se budeš smát.
2: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina.
4: Yeah!
3: Obejmeš mě?
5: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
3: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
2: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba přípravky Finish, čistič myčky, roční zásobu kapsly Quantum nebo kapsle Ultimate Plus. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
6: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
7: She has them!
5: Way to get the whole card in.
8: Welcome.
9: Tak nám to zase zvedli, Jirinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
10: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
11: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
12: Třeba právě teď.
13: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
14: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
15: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
3: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
4: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
9: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
10: Připravte na to svou mysl.
9: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
11: Ale proč se držet při zemi?
9: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
12: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
13: Nejde elektřina.
12: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
14: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Vepřová pečení bez kosti.

0: 23-letý student Matěj z Opavy už ve finále Naked Attraction jednou byl, ale na rande s klukem se nedostal. No, tak teď dostane možnost si vybírat. A to i holky.
1: Nejčastěji kundička nebo něco takového.
2: Ty jste by se to s tebou rozdala v přírodě, takhle? Takhle.
1: Já myslím, že si to moc užiju.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
3: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

Woo!

0: koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
1: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrican a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Jisk nabízí vše proto, abyste se vyspali do růžova. Například madrace za pouhých 2800, sleva 65%. Nebo vrchní madrace za pouhých 2000, sleva 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
8: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co

0: objednám košík.
1: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
3: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
4: Už jsi byl na tobogánu?
5: Jasně, nejsem žádná bačkora.
6: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
7: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
8: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
7: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
9: Třeba právě teď.
10: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
11: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
12: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
13: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
14: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
15: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
16: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
17: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
18: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
20: Jdeme na to!
19: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
21: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
22: Očko ti doporučuje.
23: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
24: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
25: Ty prdě.
26: Wow. Prosím.
24: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
26: Akorát ho chytit.
27: Zaujímavé.
24: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s papkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
3: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
4: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
6: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
7: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
6: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
10: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
11: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
12: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
13: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
14: Ty máš vždycky něco v rukávu.
15: Mám M-Bank.
13: M-Bank. Velká malá vítězství.
16: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
17: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
18: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
19: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
18: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
20: Třeba právě teď.
21: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
22: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
23: Připravte na to svou mysl.
22: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
24: Ale proč se držet při zemi?
22: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
25: Esthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let.
0: pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi, lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Holandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
15: Your drinks in the air, and let's make a toast to

I don't know about you, but I want another cocktail.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
5: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
6: přenést na bezpečný účet.
2: A kdo volá?
5: Vaše bankéřka.
2: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
5: Co? Nemáte?
6: Cože?
2: Tak tu máte.
7: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
8: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
9: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
10: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
9: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
12: Let's go to the store then.
11: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
13: She has them!
11: Why'd you get the whole card in? Welcome.
8: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.

0: Pozvánka.
1: Moja rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Kam ta tržba mizí?
3: Miau, miau. Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
2: A dost.
3: Příchozí platby.
4: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
5: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Jo, tady je vaše zásilka.
3: Chlape, je se všude.
2: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
3: Super.
4: Dopřejte si snadnou péči o vlasy i vousy s multifunkčním zastřihovačem ETA. Datart.
5: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
6: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
5: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
7: Tati!
5: Neomezený tarify.
8: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
10: Očko tě zve do kina.
11: Venku se toulá sériový vrah.
12: Nahoďte úsměv.
13: Já ti dám, že se budeš smát.
12: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina. Yes!
13: Obejmeš mě?
14: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
13: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
12: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.

0: I knew you'd take all my honey. You selfish mother.
1: Oh.

0: We did it, honeybee. Now let's go far, far away from here.
1: You promise we'll never come back?
0: I promise.
2: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
3: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
4: Ajajaj.
3: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky. Kvůli mně nebo kvůli holkám?
5: To může být jenom holkama.
3: Jak podle? Umí s ním hýbat.
5: Toro.
4: Promiň.
3: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
5: Naked Attraction, Německo.
3: Vítejte v Naked Attraction, katedrále tělesnosti. Opět na nás čeká pět rozkošných boxů. Uvidíme, kterému pokušení podlehne náš nezadaný.
5: Od žen pořád slyším, Dino, ty nám tak rozumíš. Často se říká tvrdá skořápka, měkké jádro. Jsem Dino, je mi 28 a jsem z Bazileje. Profesně dělám spoustu různých věcí. Fitness modeling, fitness trenérství. Poskytuji také soukromé lekce. Raději budu mít práci, kde možná vydělám méně, ale jsem do ní zapálený a dávám do ní srdce a duši. Než abych nějak vydělával miliony, ale byl nešťastný. Mezi mé koníčky patří tanec, rád chodím tančit do klubu. Nejradši tančím na hip-hop nebo R&B, zvlášť když jdu tančit se ženou. Mám vážně rád své vlastní tělo. Léta jsem na něm pracoval, aby vypadalo tak, jak vypadá. Takže každý fitness typ nebo kulturista chce vždy to samé. Více svalové hmoty, méně tělesného tuku. Už 3 roky jsem sám, vlastně jsem spíš na blondýny, ale abych byl upřímný, Megan Fox bych rozhodně neodmítl. Sex je pro mě ve vztahu to nejdůležitější. Pokud to není v pohodě, v určitém okamžiku nastane krize. Jinak by to klidně mohl být někdo z oboru. No, konec konců, proč ne? Být nahý je pro mě velmi snadné. Nahý se cítím dobře a samozřejmě doufám v rande s krásnou slečnou.
3: Milý Dino, srdečně tě vítám. Proč je tak atraktivní pohledný muž sám?
5: Řekl bych, že se těžko zamilovávám.
3: Proč se těžko zamilováváš?
5: Když poznám nějakou ženu, obvykle se zamiluju do nějaké ideální verze. Když ji pak poznám víc, pochopím, že taková vlastně vůbec není.
3: Jaká by byla ideální verze, do které se zamiluješ?
5: Štíhlá, všechno na správném místě. Radši blondýnky, ale nemusí být. Hlavně, aby ke mně typově seděla.
3: Dobře.
5: A aby prostě něco vyzařovala, měla skvělou povahu a musí s ní být zábava.
3: Poprosil bych, pojď sem, milý Dino. Existuje několik základních pravidel, která ti vysvětlím. Máme tady 5 boxů, zelený, modrý, červený, žlutý a fialový. Začneme spodními částmi těl, pak přejdeme ke střední a pak obličej a v každém kole se rozloučíš s jednou dámou, dokud na konci nezůstanou 2. A než si z nich vybereš, také se svlékneš a pak si jednu z posledních 2 favoritek vezmeš na rande. Tak, a moje poslední otázka je, těšíš se?
5: No jo, trochu.
3: Ano? Milé dámy v boxech, připravte se. Jdeme na spodní část těla.

0: Nech je na sebe působit a pak řekni, ke kterému boxu chceš přijít jako k prvnímu.
1: No, můžeme asi začít zleva, nebo?
0: Po směru hodinových ručiček s radostí, takže k dámě v zelené.
1: Je celkem štíhlá.
0: Ano.
1: To se mi líbí, jenže já nutně nemám fetiš na nohy.
0: Aha, nohy.
1: Jo, dneska je to velké téma, že ano?
0: No, někteří nejraději olizují prsty u nohou.
1: O, tak to není nic pro mě. Řeknu to takhle, koukám, jestli má žena upravené nohy, to o ní hodně vypovídá.
0: A protože na něčem prostě musíme stát.
1: Ale musím říct, že mě to nějak táhne doprava.
0: No, nebudu ti stát v cestě, milý Dino.
1: Třeba ty nechty. Mám rád bílou, víc mě přitahuje a myslím, že má krásné tetování.
0: Mimochodem, vždycky se můžeme podívat zblízka. Vidíme lva. Co to může říkat o dámě v modré?
1: Myslím, že je tak trochu Xena bojovnice. Já musím říct, že stehna se mi asi nejvíc líbí u ní a já jsem na štíhle.
0: Ano.
1: Ale líbí se mi i oblá. Ovšem, není to ani moc, ani málo.
0: Má intimní piercing, jak se ti to líbí?
1: Mně se piercing u žen moc líbí.
0: Fajn, tak jdeme dál k dámě v červené. Jak se ti líbí?
1: Typově mi vyhovuje z těch tří nejmíň.
0: Viděl jsi tu jizvu, možná po císařském řezu?
1: Jo, přesně.
0: Má dáma v červeném dítě? Co ty na to, děti?
1: Takhle, kdybych měl na výběr ženu radši bez dětí.
0: Protože?
1: Protože pak se nedá jen tak říct, zlato, jedem někam na víkend, musí třeba hledat hlídání. Je to tím mnohem těžší.
0: Dobrá, dáma ve žlutém, jak se ti líbí?
1: Má hezké tetování, líbí se mi.
0: Jo, co se tam píše?
1: Padlý anděl.
0: Co to může u dámy ve žlutém znamenat?
1: Padlý anděl.
0: Ano.
1: Třeba, že už si zažila svoje.
0: Zažila jsi něco, dámo ve žlutém?
1: To je super.
0: Tohle tě zajímá, když má žena nějakou minulost a příběh.
1: Takhle, vždy jsem měl na tyhle věci tak trochu talent.
0: Jo.
1: Ženy často říkají, že se jim dívám do duše.
0: Jo.
1: No jo.
0: Tak fajn, jdeme dál k fialové. Dáma ve fialovém, jak se ti líbí?
1: Líbí se mi stehna.
0: Ano.
1: Také ruce a nechty na rukou.
0: O vulvě moc nemluvíš, není to pro tebe důležité, nebo tě to znervozňuje?
1: Co se mi líbí, že všechny ženy mají spíš menší estetické pisky. Takže tak.
0: To je ti milejší?
1: Ano, mnohem milejší.
0: No, já toho o stydkých piscích moc nevím. Ty to budeš vidět. Zdá se, že jsi znalec, Dino.
1: No, to jsem.
0: No, viděl zpět boxu, milý Dino. V naší hře musíme v tomto okamžiku poslat jednu dámu domů. Která dáma z kterého boxu musí jít jako první?

0: Okay.
1: Dobrá. Máš to?
0: Jo.
1: Jo. Dobře. Která barva musí pryč?
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 79,90, král sírů, Duopek s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
5: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
6: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Výnos.
8: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
9: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
8: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba přípravky Finish, čistič myčky, roční zásobu kapsly Quantum nebo kapsle Ultimate Plus. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Aesthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Aesthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. aestheticprofi.cz.
12: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
13: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
14: Ty máš vždycky něco v rukávu.
15: Mám M-Bank.
13: M-Bank. Velká malá vítězství.
16: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
17: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
15: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
18: Třeba právě teď.
19: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
20: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
7: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
21: U nás v Bile rozhodně
0: nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.
14: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
21: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
22: Ale proč se držet při zemi?
14: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
23: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
24: 18.
25: Očko tě zve do kina.
26: Venku se toulá sériový vrah.
27: Nahoďte úsměv.
28: Já ti dám, že se budeš smát.
27: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina. Yes!
28: Obejmeš mě?
29: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
28: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
27: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
30: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
31: Která dáma z kterého boxu musí jít jako první?

0: Okay.
1: Dobrá.
2: Máš to?
1: Jo.
2: Dobře. Která barva musí pryč?
1: Žena v červeném boxu.
2: Červená? Proč červená?
1: Když teď vidím všechny dámy pohromadě, tahle odpovídá prostě nejmíň mému požadavku.
2: Dobrá. To je 33-letá Sky z Berlína. Pojď k nám. Lituješ trochu?
1: Jo, nevím, co je zatím, ale je moc hezká.
2: Díky za spolupráci, zlato. A třeba na viděnou.
3: Mohli jsme se bavit a přitom sportovat. Dino rozhodně přišel o skvělé rande se mnou, protože takovou, jako jsem já, už nedostane. Když je to nejlepší, prostě musíš jít.
2: Zbývají 4 boxy a my se dostáváme k další vzrušující části naší přehlídky. A to k horním částem těla. Tam uvidíme prsa. Jak důležitá jsou prsa, Dino?
1: Řekl bych radši menší a pevnější než moc velká.
2: Takže tady máš horní části.

0: Milý Dino, řekni, ke kterému boxu půjdeme jako k prvnímu?
1: Jdeme k ní.
0: K modré?
1: Jo, modré.
0: Dobře.
1: Proč modrá?
0: Skoro dokonalé poprsí. Vypadají pěkně a pevně.
1: Ano,
0: velikost také dobrá. Myslíš, že jsou přírodní nebo můžou být upravené? Myslím, že se jim trošku pomohlo.
1: Je to trochu vylepšené, dámo v modré?
0: Dobře, Dino. Jak důležitý je vůbec pupík?
2: Miluju je.
0: Líbí se ti i u tebe?
2: Ne, tak to ne. Mám trošku kýlu. Tohle bych na sobě třeba změnil.
0: Dobře. Tak bych ti navrhl, co takhle jít k zelené. Jak se ti líbí?
2: Má úžasné poprsí.
0: Ano.
2: Taky ani velké, ani malé.
0: Co říkáš bradavkám?
2: Jsou dobré.
0: Dbáš na to?
2: Ano, i bradavky mám radši menší a dvorce také. Nelíbí se mi, když jsou až moc velké.
0: Ano.
2: A ona je má vlastně perfektní, řekl bych.
0: No výborně, takže pojďme dál k dámě ve žlutém. Jak ta se ti líbí?
2: Musím říct, také má hezká prsa.
0: Ano.
2: Taková pevná, celkově se mi líbí postavou.
0: Proč?
2: Všechno je tak krásně ženské, podlouhlé, je vidět, že je vysoká. A to tetování prostě sluší.
0: Co jim říká?
2: Vypadá prostě tak celkově, že si jde určitým směrem.
0: Jakým?
2: No nevím, je taková trochu...
0: Možná trochu gotická?
2: Myslím, taková trochu temnější.
0: Dáma ve fialové, jak se ti líbí?
2: Siluetou se mi také líbí. Poprsí, bradavky, ty nejsou příliš velké.
0: Taky tmavé vlasy, tmavě hnědé.
2: Musím říct, že se mi líbí dlouhé rozpuštěné vlasy.
0: Myslím, že všechny mají dlouhé vlasy.
2: Jo, ale podle mě by byly lepší až po zadeček.
0: Po zadeček?
2: No jo, úplně dlouhé vlasy.
0: Tím se netrap. Existují šíleně dobří kadeřníci, dokážou je vysněné partnerce prodloužit až na zadeček. Takže, drahý Dino, zbývají 4 ženy. Která barva odejde jako další?
2: Musím říct, že tentokrát je to vážně těsné. Musí jít žlutá.
0: Žlutá? Proč žlutá?
2: Myslím, že je úplně jiný typ, než jsem já.
0: Dobrá.
2: A doháje.
0: 24letá Katia z Drážďan. Co Katie říkáš?
2: Krásná žena, moc hezká.
0: Katia, můžeš prosím ještě jednou ukázat jazyk? Takže Dino, to bylo napínavé. Milá Katio, díky za účast a možná příště.
3: Moc ráda.
0: Čus, měj se, miláčku.
3: Opravdu mě potěšilo, že mi pochválil siluetu a on mi přišel milý. Ale vizuálně by to tedy nebyl můj typ. To tedy ne.
0: Líbezný Dino, zbývají 3 ženy. Nastává další vzrušující moment v naší show. A to tváře. Dámy, usmějte se v boxech, protože přicházejí tváře.

0: Takže, milý Dino, která tvář se ti líbí nejvíc?
1: Samé krásné ženy. Tahle, modrá.
0: Modrá. Tak jdeme nejdřív k ní. Proč dáma v modrém?
1: No, líbí se mi zelené nebo modré oči.
0: Já bych řekl, že je má hnědé. Možná bys měl zajít k očeři.
1: No ale stejně. Myslím, že má výrazné oči a hodí se k těm černým vlasům.
0: Aha.
1: Říkal jsem, že se mi například moc líbí Megan Fox.
0: Třeba to je Megan Fox.
1: Dlouhé, rozpuštěné vlasy, to se mi moc líbí.
0: Jo. Co to má pod bradou?
1: Anděl.
0: Anděla lásky, nebo se třeba jmenuje Anděla. Jsi přeceš více.
1: Prostě vzrušující, jak jsem řekl, má dlouhé, rozpuštěné vlasy. To se mi líbí.
0: Dobrá, tak popojdeme k dámě ve fialovém.
1: Také moc hezké oči.
0: A jakou barvu mají oči?
1: Prostě modrou, nebo zelenou?
0: Řekl bych modrou, světle modrou.
1: Nádherné, zářivé oči.
0: Když se objevily tváře, měl jsem pocit, že váháš mezi modrou a fialovou. Kam chceš jít dřív? Je to pravda?
1: Je to pravda.
0: Teď je otázka, kdo je větší znalec, ty nebo já? Tak, jdeme k zelené. Zrzavé vlasy.
1: Zrzka s modrýma očima.
0: Koukneme se. Musím to zkontrolovat. Ano, modré oči, červené rty.
1: No jo. Červená byla vždy barvou lásky. Nenadarmo se líbají rudé rty. Podle nedávné studie jsou prý lidé se zrzavými vlasy dokonce sexuálně aktivnější, než je průměr. Jsou také citlivější na teplotní rozdíly. Kdo je tedy chce obzvlášť rozpálit, může je nechat také vychladnout. Upřímně musím říct, že se mi nelíbí brýle.
0: Pro boha! Milá dámo v zeleném, mohla bys si v případě potřeby pořídit kontaktní čočky? A mohla bys si je teď sundat? Tak se podívej, Dino.
1: No, uznávám, že bez brýlí je to opravdu krásná žena. Líbí se mi.
0: Takže zajišťujeme kontaktní čočky. To není problém, dneska už skoro nic nestojí. Vyřešíme to během chviličky. Ještě nám ale zbývají tři ženy. Dino, jako učitel matematiky teď říkám, musíš jednu odečíst a postat domů, než se dostaneme do velkého finále.
1: Tak teď je to vážně těžké. Hodně těžké. Zelenou.
0: Zelenou? Proč zelenou?
1: Myslím, že typově bychom se k sobě nehodili.
0: 26letá Fina z Mnichova, pojď k nám. Je ti líto, že tě nevezme na rande?
2: Trochu.
0: Ano, děkuji pěkně, zlatíčko. A tady je východ. Pa, pa, pa.
2: Když jsem Dina viděla, ráda bych si s ním dala rande. Taky nechápu, proč se mu nelíbily moje brýle. Ale myslím, že existují kontaktní čočky. A je, myslím, trochu škoda, že teď přijdu o to, jak Dino vypadá nahý.
0: Takže zbývají nám dvě finalistky, ale obě krásné dámy nepůjdou na rande. Svlékneš se také a pak učiníš důležité rozhodnutí, která s tebou půjde. Proto bych tě poslal do zákulisí svléknout. No, jen upaluj. Moc se na to těším. Do finále se probojovaly dvě roztomilé myšky. Nakonec se čeká rande se Švýcarem Dinem. Zvítězí Sandy nebo Nicole? Jedno je jasné. Dino nekoupil zajíce v pytli. Milá Sandy, milá Nicole, pojďte ke mně. Jste dvě finalistky. Gratuluji. Proč myslíte, že jste se dostali tak daleko? Co byste řekli?
2: No, asi proto, že jsem překvapila.
0: A čím?
2: No, celkově.
0: A proč jsi dostala tak daleko ty, Sandy?
2: Asi jsem taky překvapila celkově.
0: Samozřejmě, proto bych řekl, že je to stále vzrušující. Kdo vyhraje závod? Nicole nebo Sandy? Milá Nicole, milá Sandy, vrací se. Tak co říkáte Dinovi?
2: No tohle?
0: Řekni to nahlas, řekni ocas, penis, ocas, penis, řekni to.
2: Tak teda penis, no.
0: Penis. Jak se ti líbí penis?
2: Záleží na tom, zda je v něm krev, nebo ne.
3: To je pak v posteli překvápko.
0: No, milá Nicole, co říkáš Dinovi?
2: Přijde mi dobře stavěný a jeho klacek, no, nezáleží na velikosti, ale na tom, jak s ním umí zacházet.
0: Umí s ním dobře zacházet?
3: No, myslím, že jo.
0: Oj, milý Dino, je čas, aby ses rozhodl, která z obou grácí tě dnes doprovodí na rande. Tak už to máš? Milý Dino, kdo tě může doprovodit na rande?
3: Dovolím mě doprovodit.
0: Oj, milý Dino, je čas, aby ses rozhodl, která z obou grácí tě dnes doprovodí na rande. Tak už to máš? Milý Dino, kdo tě může doprovodit na rande?
3: Dovolím mě doprovodit. Sandy.
0: Sandy, milé Nicole, moc děkuji za účast.
2: Příjemné rande.
0: Děkuju, ahoj miláčku.
2: Myslím, že je škoda, že nedostanu rande, protože Dino je můj typ. Ale samozřejmě jsem spokojená i s druhým místem.
0: Tak hodně zábavy na rande. Napijte se na mě. Do toho. Moc děkuju.
3: Rozhodl jsem se pro Sandy místo Nicole jednoduše, protože mi celkově víc vyhovuje.
2: Dino vypadal docela sympaticky. Dobrá horní část těla, pěkně vycvičená.
3: Uvidíme, jak dobrá bude atmosféra a jak ke mně bude vnímavá. A podle toho uvidím, jak daleko mohu zajít.
2: Na rande s Dinem se moc těším.
3: Nějak mám pocit, že Sandy je stále trochu rezervovaná, ale možná ji dokážu vylákat z její ulity.
2: Ahoj.
3: Skvělé, že jsi tady.

0: Na rande chci dotyčnou opravdu poznat, takže nemluvím o počasí ani o ničem jiném. Možná kladu otázky, u kterých musí trochu přemýšlet.
1: Máme parliva?
2: Děkuju.
1: A kola?

0: se připojil k mému podnikání, to by bylo ideální.
1: Zajímavé, protože jsem čas od času dělal i striptease.
0: Ty?
1: No jo, na rozlučky se svobodou nebo něco podobného a snažím se mít trochu snadný příjem, který je hlavně online, abych mohl svobodně cestovat, protože jsem strašně línej.
0: No, bylo by super, kdyby se mohl někdo připojit.
1: Pro většinu mužů je asi problém, pokud žena pracuje v erotickém průmyslu. Pro mě ne. Já jsem totiž velmi vstřícný. Co ty a vztahy na jednu noc?
0: No, to občas taky.
1: Vždy mi to přijde tak legrační, když už je ultra správná chemie, tak říct ne. Nejdřív tak 10 rande a pak teprve...
0: Ne.
1: No, takže...
0: No, já taková nejsem, jsem v tomhle hodně přímá.
1: Asi by se nebránila ani pokračování, možná někde, kde budem trochu víc sami. No, zajímáš mě, rád bych tě víc poznal, tak bych navrhoval změnit místo. Co ty myslíš?
0: No, můžem. Podle mě jde to rande docela dobře. Půjde to.
2: A po rande?
1: Trochu jsme se zblížili, takže jsem se o tobě rozhodně dozvěděl víc zajímavého. A myslím, že to bylo příliš krátké.
0: Ano, krátké. Možná další příležitost se znovu setkat, nebo tak něco?
1: Ano, řekl bych, vezmeme to do vlastních rukou.
2: Velekněžka lásky byla dnes opět v chrámu lásky. Opět spojila dva výstředníky a to se může stát jen v pořadu Naked Attraction.
1: Pro stanici O vyrobila GoTV ve studiích Bear.
3: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
2: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
0: Ajajaj.
2: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky. Kvůli mě nebo kvůli holkám?
1: To může být jenom holkama.
2: Jak podle? Umí s ním hýbat.
1: Toro.
0: Promiň.
2: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
1: Naked Attraction, Německo.
0: Pokud vypadáte skvěle, můžete se pochlubit. Všechno to stálo dost. Jsem Ariel, je mi 32, pocházím z Berlína a dělám reality show. Narodila jsem se jako biologický muž a v roce 2019 jsem se přiznala k tomu, že jsem žena. A jednou jsem tu byla v tomhle pořadu jako muž. Jsem jako kolínská katedrála, pořád na sobě pracuju. Občas myslím, že jsem v životě viděla víc světla na operačním sále než slunečního světla. Jsem posedlá krásou, hodně posedlá životním stylem, ráda chodím nakupovat, jsem holka skrz naskrz. Už 2 roky mám všechno nové. Je to jako znovu zrození a samozřejmě jsem byla dost divoká. Měla jsem spoustu známostí na jednu noc. Hodně mě oslovují, ať už jsem v supermarketu nebo troubí, když jedou kolem, nebo jdu do klubu a najednou mám 3 čísla.
1: Ty vypadáš skvěle.
0: Myslíš, že mám nové vlasy, nové nehty?
1: Skvěle. Znám Ariel už 2 roky a myslím, že přitahuje zlobivé kluky, o které nestojí. Ale prostě je nějak přitahuje, ale myslím, že je to jen její chyba.
0: Můj vysněný muž je rozhodně vysoký a dobře obdařený dole. To my ženy také potřebujeme. To nemůžu říct ani náhodou. Třeba Bushido je naprosto úžasné. Rozhodně mi v životě něco chybí, ale ne mě samotné, chybí mi partner. Proto je Naked Attraction dobrá věc.
2: Vítám tě, Ariel. Jsi tu vlastně ne poprvé, ale jaksi už podruhé.
0: Už jsem tady byla.
2: Byla jsi tady, jaké je to být podruhé?
0: Chybělo mi to, když jsem zjistila, že jsi tady, ty hned jsem chtěla zpátky.
2: V první řadě Naked Attraction jsi tu byla jako kluk, teď jsi žena.
0: Ano.
2: Celkově ve všem nahoře i dole, jaké to teď je?
0: No, mnohem lepší, jsem šťastná, že se ve svém těle cítím dobře. Nebylo to tak vždycky, dlouho jsem o to bojovala. 12 operací za 3 roky je dost. A pak jsem popravdě dost blbla.

0: Jak, jako blbla, jak to?
1: No nikdy to nevyšlo, proto jsem dneska tady a mám z toho radost.
0: Jak dlouho jsi sama?
1: Asi, no, 8 měsíců.
0: Jak vypadá muž tvých snů?
1: Vlastně se mi líbí hodně mužní a velký penis je vždycky dobrý.
0: Ano?
1: Pro tebe taky ne?
0: Doufám, že se nám to dnes podaří. Teda tobě. Řekl bych, že popojedeme o krok dál a podíváme se na všechno hned teď. Takže vážení pánové v boxech, začneme se spodní částí těla.
1: To je opravdu skvělý moment.

0: No, nejdřív to musím nechat vstřebat. Takže všichni jsou milí. Nic, u čeho bych řekla, že tohle ne.
1: Který tě oslovil úplně jako první?
0: No, to je těžké. Opravdu těžké, ale... Řekla bych fialový.
1: Tak půjdeme a začneme u fialového. Proč fialový?
0: Opravdu jsem na muže, kteří jsou tak napůl zvíře.
1: Pravé muže.
0: A on má opravdu i dobré ochlupení. To miluju.
1: Pubické ochlupení.
0: Ano, je to podle mě hezké. Špatné je, když jsou muži úplně oholení.
1: Ale je to tak trochu módní trend. Hodně mužů, kteří si holí i nohy a ochlupení.
0: No víš, ale nemusíme následovat každý módní trend. Myslím, že stehna má dobrá, ale opravdu velmi mužná. Ne, myslím, že jsou dobrá, líbí se mi.
1: Sportuje muž ve fialovém boxu?
0: Ne, pani.
1: Ale možná má dost pohybu v posteli. Co je důležitější? Měl by sportovat, nebo aby to raději dělal v posteli?
0: Ne, mám opravdu velký sexuální chtíč, můžu 3x, 4x denně.
1: Takže pro všechny držte krok.
0: Muži mi nikdy nestačí.
1: Doufám, že všichni držíte krok. 3x nebo 4x denně? Tak přejdeme na žlutou. Je tam nějaký vzor?
0: Vzor?
1: Ano, u něj.
0: Přesně tak. Je to šipka?
1: Pozor, koukej, žlutý, říká.
0: Je to šipka.
1: Šipka. Teď bychom měli sem. Co říkáš, žluté?
0: No taky hezký, ochlupený a je mužný.
1: A jak vypadá červený?
0: Všechno sedí. Vždycky mi přijde důležité, aby to sedělo.
1: Velikost penisu?
0: Sedí.
1: Varlata?
0: No, na ty já moc nejsem.
1: Jsi na muži?
0: Ano.
1: A já říkám, že varle k muži nějak patří, ale tebe to nezajímá.
0: Nezajímá.
1: Takže se mu o ně nepostaráš.
0: Ale tak někdy, jo.
1: To by šlo. Jdeme k modrému. Září na tebe maják.
0: Ano.
1: Co to může znamenat?
0: Možná mě chce osvětlit, nebo tak něco, nebo nasvítit?
1: Myslím, že je třeba od moře. Není? Šperky u mužů, jak je to?
0: Líbí se mi, samozřejmě nesmí působit žensky.
1: Tohle je mužný prsten, řekl bych.
0: Ano.
1: Penis?
0: Taky dobrý. Nevidím tu nikoho, u koho by mě odpovídal.
1: Koukneme se.
0: Má nalakované nehty.
2: Barevné nehty byly oblíbené již ve starověkém Egyptě. Tam však nebyly jen módním doplňkem, ale podle barvy také vypovídaly o společenském postavení. Tento trend pokračoval v 70. letech u ikon jako David Bowie a v současné době se těší velké oblibě u celebrit jako Harry Styles. S takovými vzory si každý může s klidem namalovat na prsty pár barevných ozdob. Hodně zábavy při flirtování.
1: Co říkáš u mužů na nalakované nechty?
0: Na to nejsem, upřímně řečeno.
1: Co kdyby ti Ariel nechty odlakovala? Udělala takhle?
0: Je trochu dominantní, že?
1: Asi jo, hledáš dominantního?
0: Naprosto, Juliane, znáš mě přece už pár let.
1: Kteří z těch mužů jsou tedy dominantní? Prosím, ukažte rukou.
0: Problém je, že když není někdo dominantní, tak si s ním dělám, co chci. Jsem upřímná a rychle se začnu nudit.
1: Takže pozor, pokud nejste dost dominantní, Ariel vám bude skákat po hlavě. Jeden z těch pěti se bude muset s námi teď rozloučit. Nebude mít to potěšení vidět tě nahou. Proto je na sebe nech ještě chvilku působit a pak mi řekni, s kterým boxem se musíme rozloučit jako první.
3: Oh Gott!

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
3: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
4: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
7: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
8: Třeba právě teď.
9: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
12: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
13: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
14: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém s aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
15: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive Thru.
16: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
2: Připravte na to svou mysl.
1: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
3: Ale proč se držet při zemi?
1: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
5: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
6: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 79,90, král sírů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
12: 18.
13: S kterým boxem se musíme rozloučit jako
14: první?
15: No, jako prvního bych vyřadila modrého.
13: Proč?
15: No, takovýhle typ muže s tetováním a prstenem u mě nemá přednost.
13: Tak se loučíme s 29-letým Kájem ze Žitavy.
15: Ty ale vypadáš dobře.
13: Yeah.
15: Ahoj.
13: Díky za spolupráci.
16: Bavte se.
15: Díky.
13: Čus.
16: Je škoda, že jsem jako první vypadl, ale zřejmě jsem neměl dostatek ochlupení a svalové hmoty. Ten maják ukazuje, že jsem prostě prošel několika ztracenými obdobími. No, s tím už nic neudělám.
13: Pojďme do dalšího oddělení obchoďáku.
15: Hezčí než obchoďák.
13: Milí pánové v boxech, napněte prosím svaly, pokud nějaké máte.
15: Chci vidět všechno.
13: A ukažte nám své trupy.

0: Vzrušující, že?
1: Jo, které horní patro je ze všech nejlepší?
0: Myslím červený.
1: Červený, tak začneme červeným. Proč jsi přišla nejdřív k červenému?
0: Líbí se mi muži s vyrýsovanou hrudí.
1: Ano.
0: Tohle je případ mužné hrudi.
1: Chlupatá hruď.
0: Jo, je super. Víš, že mám ráda chlupy.
1: Tak se koukneme, jak je to u žlutého. Jak to vypadá s hrudí? Ve srovnání s červeným vidím pár malých mateřských znamének. Líbí se ti to?
0: Já jich mám taky hromadu na zádech a tohle mi nepřijde tak zlé.
1: Takže na prvním rande si můžete počítat znamenka.
0: No, rozhodně můžeme. Upřímně řečeno, já se také hodně dívám na ruce. Ruce jsou zatím má nejoblíbenější část těla. Hezké, ano, ten kluk ví, co chce. Páni, teda, zírám.
1: Tak, pojdeme k fialové. Vidím srdce, srdíčko. Nebuď smutný.
0: Moje hořící srdce.
1: A na levé straně piercing bradavky, to je tvoje? Mají muži mít piercing bradavé?
0: Ne, upřímně ne.
1: Fialový, můžeš si to v nejhorším vyndat?
0: No koukej. Ten jde na to.
1: Je trochu, řekněme, pohodlnější než třeba žlutý kandidát. Je pro tebe důležité, jestli má, řekněme, plnější bříško?
0: Mně se to líbí.
1: Je se o co opřít, fialový, ale což ještě nám zbývá jeden muž. A to?
0: Ten má moc hezký trup.
1: Zelený. Bradavky? Trochu větší, trochu mnout cibuli.
0: Mnout cibuli? To jsem ještě neslyšela. Mně přijde, že celkově hezky odpovídá. I ty nechty se mi líbí. Ano.
1: Takže se ještě jednou podívej na všechny muže jako celek. Nastává okamžik, kdy se bohužel musíš rozloučit s jedním z pánů, než to začne být ještě napínavější. Takže

0: Gedonas nyní musí opustit.
1: Ještě si to obejdu.
0: Prosím, koho pošleme domů?
1: Řekla bych červeného. Je krásný. Všechno, co vidím, je hezké, ale ostatní víc září.
0: Dobrá. To je 42letý Kevin z Berlína.
1: Ahoj.
0: Pojď k nám.
1: Je mi to líto, mám tak špatné svědomí.
2: Ahoj.
0: Moc děkujeme za účast.
1: Díky.
0: Všechno dobré, čus.
2: Krásná ženská, kterou bych rád poznal, to je jisté. Ariel chce hodně sexu, ode mě by ho dostala.
0: A nás čeká další napínavý okamžik, a to ten, kdy uvidíme tváře těch mužů.
1: No, to je vzrušující.
0: Jak důležitá je pro tebe tvář, řekněme, v souvislosti s tělem?
1: A k čemu krásné tělo, když si musíš nasadit pytel na hlavu? To taky k ničemu není, musí to sedět.
0: Musí být tak trochu kompatibilní s Instagramem, že?
1: Ale ne, vůbec ne, vůbec ne, ne, nechci ani muže, který je na očích veřejnosti, to rozhodně ne.
0: Pánové, prosím, usmívejte se na nás, protože teď uvidíme tváře. Vidíš tři tváře, ke které chceš jít jako první?
1: No, to je těžké, opravdu těžké. Všichni vypadají roztomilé, myslím, že on se na mě tak mile usmívá.
0: Tak nejdřív k zelenému. Co říkáš muži v zelené?
1: Milý úsměv, hodně sympatický, líbí se mi.
0: Má ohůnek, tedy na zadní části hlavy, můžeš se otočit?
1: No, je to roztomilé, to není ohon.
0: To je jenom pramínek vlasů. Vousy, co ty na to?
1: Miluju vousy.
0: Co řekneme k muži ve žlutém?
1: No, ano, není to typ člověka, kterého bych oslovila na ulici, nebo v baru, nebo tak.
0: Ne, vůbec.
1: Ale přijde mi, že všechno odpovídá a něčem mě zaujal.
0: Čekala jsi, že žlutý vypadá tak, řekněme, výstředně, nebo jsi ho představovala jinak?
1: Ne, vůbec.
0: Dobrá, pojďme dál k fialovému. Muž ve fialovém boxu má brýle. To je většinou známka inteligence.
1: No, myslím, že mě by nepomohlo, kdybych si nasadila brýle.
0: Jeden nikdy neví, třeba by tě měl co naučit.
1: To doufám.
0: Než se rozhodneme mezi posledníma dvěma, musíš ještě jednoho pána poslat domů. Který pán musí odejít?
1: Mně je horko. No. Tohle je to těžké. Řekla bych, že zeleného.
0: Pán v zeleném. Proč?
1: Tam ti dva se mi líbí víc.
0: To je Fénix z Düsseldorfu, 32 let.
1: Düsseldorf? To je můj domov. Ahoj.
2: Zdravíčko, z Düsseldorfu.
1: Přesně tak.
0: Moc děkujeme.
1: Je mi líto.
0: Děkuji ti, čus.
2: No, hodila na mě pár vřelých pohledů. Ariel se mi líbila. 9/10. No jo, mám nalakované nechty, prostě jsem tvůrčí a nekladu si žádné hranice, jak se prezentovat.
0: Máme dva favority. Je to žlutý a fialový, ale než se rozhodneme, musíš se nejdřív svléknout ty.
1: Aha, už teď?
0: Je to tak. Jsme velmi zvědaví a já bych řekl, že Ariel...
1: Jdu na to.
0: Na noční obloze se Ariel objevilo 5 zářících souhvězdí ve tvaru nahých mužů. jak romantické. Fabi a Rob stále září. Pro koho se rozhodne hvězdička reality show? Nyní nastává vzrušující okamžik, kdy uvidíte Ariel. Co si o tom myslíte? Kdo myslíte, že vyhraje?
2: Nevím jistě, když řekla, že má radši trochu mužnější typy, bousaté, s ochlupením a tak dále. V tomhle má samozřejmě trochu větší šanci on. Myslím, že já jsem možná trochu exotičtější, ale možná to není úplně její typ, takže, no, prostě uvidíme.
0: Myslíš, že tvůj konkurent má něco, co ty ne?
2: No, vedle výšky může se i stát, že nás něčím překvapí.
0: Myslím, že jste každý úplně jiný. Vybrali jsme záměrně muže, kteří možná nejsou její typ, protože je třeba se občas podívat i za hranice svého obvyklého vkusu. Proto myslím, že jsme všichni napjatí. Vy jste napjatí, já jsem napjatý a tady přichází Ariel. Ojojoj, Venuše z Miletu. Pojď ke mně.
1: Teď je to fér, ne?
0: Teď je to fér. Co říkáte, Ariel?
2: No, na mě udělala dojem. Ještě jsem neviděl nahého někoho po tranzici a jsem pozitivně překvapen. Vážně.
1: Děkuju.
2: Ano, prosím.
0: Fabio?
2: U mě taky zazářila i s oblečením nebo bez.
0: Milá Ariel, teď je to tady. Musíš se s jedním rozloučit, i když je to pro tebe těžké. Na rande můžeš vzít jen jednoho. Už máš představu, koho chceš nebo musíš poslat domů?
1: Na obou něco je. Naprosto, ale myslím... Zúčastnila jsem se, protože jsem chtěla vidět víc, než jen, co je přímo před očima. A taky jsem nechtěla to, co obvykle. Na obou něco je. Naprosto, ale myslím... Zúčastnila jsem se, protože jsem chtěla vidět víc, než jen, co je přímo před očima. A taky jsem nechtěla to, co obvykle. Tak bych se rozhodla pro tebe. Ale máš fakt super auru, cítím z tebe takovou dobrou energii. Proto bych tě brala.
0: Milý Fabio, je mi líto. Děkuji ti za účast a doufám, že se brzy uvidíme.
1: Ještě jednou.
3: Tschüss.
2: Tschüss.
3: Alles Liebe.
2: Tschüss, tschüss. No, chvíli jsem si dělal naději. Rozhodla se pro Roba kvůli jeho charizmatu. Ano, je to úplně jiný typ. Vyšší. Možná to také hrálo roli. Byla to zábava a zase jsem zažil něco nového.
0: Naše vysněná dvojice večera, Rob a Ariel. On nemá barevné nechty, ale barevné vlasy. Oba jste výstřední a já si myslím, že to může dopadnout velmi dobře. Na svatbu, zasnoubení, jo, víte, jak to myslím.
1: Ty jsi kněžka.
0: Jsem velekněžka lásky a užijte si rande.
1: Díky.
0: Čus.
1: Jsem ještě dost nervózní, ale jdu na rande s dobrým pocitem, že se dá zažít spousta legrace.
2: No jo, bude to pohoda. Moc se mi líbí, je to krásná ženská, i když dřív byla chlap, to mi nevadí.
1: Vůbec nic o něm nevím. Chci se podívat na člověka, který se skrývá za těmi barevnými vlasy.
2: Samozřejmě bych chtěl zůstat v její paměti, rozhodně u ní trošku jako zabodovat.
1: Uvidíme, co bude. Bude to vzrušující. Na Robovi mě zaujalo, že se mnou udržuje dobrý oční kontakt. V boxu byl trochu drzý a já mám ráda drzé muže.
2: Jsem zvědavý, jaký člověk se skrývá za tím, kdo prošel v životě tolika změnami. To mě zajímá.
1: Ahoj.
2: Zdravím.
1: Můj vyvolený.
2: Krásný outfit, vypadá dobře, všechno to k sobě hezky ladí. Čekal jsi, že budu vypadat takhle?
1: Trochu. Proto jsem si vybrala tebe, protože jsem si řekla, zkusím něco jiného.
2: Tak na lákavý večer.
1: Líbí se mi, že mám vlastní osobnost. Nemám ráda, když lidé nemají vlastní názor.
2: Či myslíš, že se živím?
1: Asi něco jako muzikant, umění?
2: Vážně? No, jsem kytarista, také učím hru na kytaru. Prostě jsem vždycky měl nějakou slabost pro vysvětlování věcí lidem. Dělám chytráka, ale myslím, že s určitým...

0: řekl bych, šarmem.
1: Já školu dodělala na nic, ale jsem chytrá v životě.
0: Nepochybuji. Nakonec nás formují životní zkušenosti a ne kolik kdo studoval nebo cokoliv jiného.
1: Rande probíhá dobře. Neřekla bych, že to mezi námi jiskří, ale je to příjemný rozhovor. Rozhodně.
0: Řekla jsi, že po skončení tranzice jsi nejdřív pořádně užila života.
1: A jak?
0: Máš pocit, že jsi tuto fázi už překonala? Pověz.
1: No, řekla bych, že to mám definitivně za sebou, ale pro mě bylo důležité nejdřív zjistit, co se mi vlastně líbí a co ne.
0: Kdybych ji potkal na ulici, asi jsem měl určitá kliše a zbavil se jich, když jsem ji poznal.
1: Měj se. Tohle rande jsem vnímala úplně jinak než ostatní. Ostatní jsou prostě mačotypy, kteří mě hned přitáhnou k sobě a políbí mě. A tady to tak nebylo. Byl velmi milý, příjemný, skvěle jsme si povídali. Bylo to prostě úplně jiné.
2: A po rande?
1: Ráda tě vidím.
0: Já tebe.
1: Jak se máš?
0: Skvěle, daří se.
1: Včera to bylo hezké, jsi opravdu úžasná osobnost, asi jsi taky všiml. U mě to není ono.
0: Nikdy není ztráta času poznat zajímavého člověka, zjistit něco nového a možná i trochu zbavit některých klišé, že ano?
1: Souhlasím.
0: Možná kdybych takhle uvažoval předtím, kdybych tě viděl jen na ulici, takovou blondýnku, no? Ariel je naprosto mega zajímavá osobnost, naprosto. Možná ne zrovna můj ideál ženy, ale jo.
1: Pokud například někdo má rád rajčata a nemiluje okurky, bude jíst rajčata a stejně tak je to i s randěním. On byl rajče a já chci okurku.
3: Velekněžka lásky byla dnes opět v chrámu lásky. Opět spojila dva výstředníky a to se může stát jen v pořadu Naked Attraction.
0: Pro stanici O vyrobila GUT TV ve studiích BER.
4: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Trvanlivé mléko Albert u nás s papkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
7: Trying to get the whole card in. Welcome.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
12: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
13: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
12: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
14: Třeba právě teď.
15: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
16: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba přípravky Finish, čistič myčky, roční zásobu kapsly Quantum nebo kapsle Ultimate Plus. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
17: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
18: Připravte na to svou mysl.
17: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
19: Ale proč se držet při zemi?
17: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
8: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.

0: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
1: Nejde elektřina.
0: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
3: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
4: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
10: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
12: 18. 23-letý student Matěj z Opavy už ve finále Naked Attraction jednou byl, ale na rande s klukem se nedostal. No, tak teď dostane možnost si vybírat. A to i holky.
13: Nejčastěji kundička nebo něco takového.
14: Ty jste by si to s tebou rozdala v přírodě, takhle? Takhle.
13: Já myslím, že si to moc užiju.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
15: Očko tě zve do kina.
16: Venku se toulá sériový vrah.
17: Nahoďte úsměv.
18: Já ti dám, že se budeš smát.
17: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina. Yes!
18: Obejmeš mě?
19: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
18: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
17: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Moniku Bagárovou,
20: Jakuba,
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Mikýř,
20: Tereza,
21: Maško,
20: René Dan,
21: Monika Tymkova,
20: Petr,
21: Švancara,
20: Martin,
21: Hrano.
22: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
24: Návykový látky až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Dej do ní svoji navíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
12: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
2: Ajajaj.
1: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky. Kvůli mně nebo kvůli holkám?
3: To může být jenom holkama.
1: Jak podle? Umí s ním hýbat.
3: Toro.
2: Promiň.
1: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
3: Naked Attraction, Německo.
1: Vítejte v Naked Attraction, cukrárně fyzické přitažlivosti. Našich pět boxů je dnes opět naplněno jemným pokušením a nakonec rozhodne apetit našich nezadaných kočiček.
2: Prsa pro mě vlastně nejsou tak důležitá, protože sama mám malá. Říkám jim ještí čumáky. Jsem Sarina. Pocházím z krásného Porúří, je mi 31 let, jsem svobodná matka dvou úžasných dětí. Jsem velmi otevřená, hlučná a také veselá osoba. Ráda se směju sama sobě. Jsem oddaná a upřímná. To mi někdy trochu škodí, řekněme, protože umím být velmi naivní i v určitých věcech. Jsem spíš typ na zahradu. Ráda makám, ráda dělám i mužské věci a řemeslné práce. No a jsem velká faninka VFL Bochum. Bochum do toho! A když vyjdu ze stadionu, tak si nejdřív dám dobrou klobásu, nebo ještě lépe, už na stadionu mít v ruce dobré pivo. Jsem patriotka Porúří. Teď jsem sama už 2 roky. Co se týče sexuality, tak jsem si jednou uvědomila, že se mi líbí i ženy. Co mi v životě chybí, je rozhodně partner nebo partnerka. Chtěla bych mít někoho, kdo je stejně bláznivý jako já. Jo, to mě vzrušuje. Inteligence mi přijde také hodně sexy, a to v kombinaci s humorem. Účastním se Naked Attraction, abych si našla partnera nebo partnerku, abych ukázala svoje motto. Ukaž se, žij svůj život a užívej si to, jaký jsi. Všichni jsme se narodili nazí, takže bude to zábava.
1: Vítám tě, Sarino, jsem rád, že jsi dnes tady. Máš 2 děti?
2: Je to tak? Ano.
1: Tak jak to je? Musí ten muž, ta žena, nutně mít také ráda děti? Záleží na tom? Nebo řekneš, každý žijeme dvojí život?
2: No, řeknu to takhle. Srdce matky si většinou získá jen ten, kdo miluje i její děti, a to je pro mě důležité.
1: Rozumím. Jsi bisexuální?
2: Ano.
1: V tom případě ti mohu říct, že jsem připravil pestrou kytici a navrhuji, abychom šli sem a podívali se na to celé odtud.
2: Moc se těším.
1: Začneme dolní částí těla, pak přejdeme k horní a nakonec k tváři. V každém kole musíš jednoho muže nebo ženu poslat domů, až nakonec zůstanou 2 kandidáti. Pak se svlékneš a musíš se rozhodnout pro jednoho z nich, se kterým půjdeš na finální rande. Jsi připravená?
2: Jsem. Těším se, jsem nadšená. Tak jo, můžeme.
1: Festival začíná spodní částí těl.
2: A teď to začne. Fanfáry. Krása, takže... První si to všechno pěkně obhlídnu.
1: Prosím.
2: Vypadá to super, ráda bych začala tím fialovým.
1: Nejdřív pojďme k fialové. Violet.
2: Je tetovaná.
1: Záleží na tom, protože ty tady máš, jestli to smím říct, malé why not?
2: Je to tak?
1: Takže co vlastně ne?
2: Prostě každý má žít, jak chce. Neměl by se posuzovat a schazovat. Pořád říkám, žít a nechat, žít a být svobodný. To je moje motto. Řídím se tím.
1: To je přesné.
2: Volná láska a žijte, jak chcete.
1: To je naše heslo.
2: To je heslo a mně to přijde úžasné.
1: Co říkáš té vulvě?
2: Super hezká vulva a každopádně je oholená. S holením je orální sex o něco lepší.
1: Aha. No tak pojďme ke žluté.
2: Ten penis vypadá překrásně. Je obřezaný, holý. Šourek? Pravá koule, to tak bývá, že pravá většinou visí níž. To jsem si všimla.
1: Ano, to je pravda. Tady nemůžu říct ze zkušenosti.
2: Je pevný, kompaktní, líbí se mi to, ano.
1: Tak se kouknem dál, jdeme k červenému. Pohnul se.
2: Pohnul se, ano.
1: Zdraví vás, ahoj.
2: Mává nám, to je dobré.
1: Jak je to se sexem a piercingem?
2: K tomu musím říct, že to jsem ještě neměla.
1: Bolí to při sexu? Ne.
2: Ne.
1: Hodně ozdob.
2: Spousta ozdob. Motorkář? Jsi motorkář?
1: Taky ne.
2: Tak rocker? Něco s muzikou. A máme to super a potetovaný.
1: A co říkáš modrému?
2: No, zcela oholený, jak vidíš, má krásné svalnaté nohy. Penis má předkošku. Já mám u předkošky ráda, když si s ní trochu hraju rty a tak trochu víš, no. Je to super. Je to super, že se ti to líbí. To jsem opravdu zvědavá, co ještě dalšího skrývá tenhle ten panáček, no.
1: No tak pojďme radši k zelené.
2: Ráda.
1: Tady máme dámu.
2: Přesně tak. Taky hezká vulva. Stydké pisky jsou trochu silnější a plnější.
1: Masitější.
2: Jo, masitější.
1: Chuť na maso.
2: To si vystihl, masitější.
1: Která dáma je víc vzrušující, v zeleném nebo fialovém?
2: Co je víc vzrušující? No, tak musím říct, že ta ve fialovém má uši štěrbinu. Orální sex bude hezčí. A u téhle by to chtělo ruční práci, nebo tak.
1: Dobrá, vrátíme se do prostřed.
2: Ráda.
1: Vážené dámy a pánové, rád bych poprosil, ukažte nám na chvíli pozadí. Otočit, prosím. Které pozadí tě nejvíc oslovilo?
2: Pojďme k modrému boxu.
1: Ano.
2: To je pořádné jablíčko. Bombová prdelka, fakt.
1: Protože to taky zní, když se opravdu povede.
2: No, líb bych to opravdu neřekla, máš pravdu. Zazní to, musí to zaznít, modrý. Můžu tě trochu seknout do zadku? Co?
1: Sarino, tohle je rodinný pořád.
2: Promiň.
1: Takže pane v modrém, kdyby něco, pomůžu vám. Pomáhám i ostatním kandidátům.
2: Já ho potom nakrémuju.
1: Takže modrý si tě získal.
2: Už červená, páni.
1: Tak pojďme radši zpátky, vidím, že na tebe si musím dát pozor. Sarino, teď přichází chvíle, kdy se musíme s jednou dámou nebo pánem rozloučit. S kým se rozloučíme nejdřív? Je to jenom na tobě.
2: Je to těžké. Tak...
4: Očko tě zve do kina.
5: Venku se toulá sériový vrah.
6: Nahoďte úsměv.
7: Já ti dám, že se budeš smát.
6: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina. Yes!
7: Obejmeš mě?
8: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
7: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
6: Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
9: 23-letý student Matěj z Opavy už ve finále Naked Attraction jednou byl, ale na rande s klukem se nedostal. No, tak teď dostane možnost si vybírat. A to i holky.
10: Nejčastěji kundička nebo aha, něco takového.
11: Ty jste by se to s tebou rozdala v přírodě, takhle?
10: Takhle. Já myslím, že se to moc užiju.
9: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
4: přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
12: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
4: Tereza,
12: Maško,
4: René Dán,
12: Monika Tymková,
4: Petr,
12: Švancara,
4: Martin,
12: Hrano.
4: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
14: Návykový látky až po samotným přelnu.
15: Správně, stiši kulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Dej do ní svoji navíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
20: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
21: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
1: S kým se rozloučíme nejdřív? Je to jenom na tobě.
2: Je to těžké. Tak bohužel žlutý box.
1: Tak se musíme rozloučit se žlutou. Je to Michaela z Friburgu a její 49.
2: Michaelo.
1: Myslím, že takové překvapení jsi ani neuměla představit.
2: Děkuju za účast.
1: Michaelo, co říkáš, jsi smutná?
22: Trošku.
2: Jo.
1: Díky, že jsi se zúčastnila. Čau, všechno dobré.
2: Ahoj.
1: To je ale zadeček.
22: Myslím, že kdyby mě viděla alespoň až sem, rozhodla by se jinak, protože už když jsem vyšla, byla velmi překvapená. Ne, že by mi byla nesympatická, ale jako potenciální partnerka pro mě nepřichází v úvahu.
1: Abychom tě ještě víc dostali do extáze, přijdeme k další části. A já prosím pány a dámy v boxech, aby nám ukázali horní partie těla. Jdeme na to? Jdeme na horní části těla.

0: Ty ti něco duším.
1: Jo? Co tušíš?
0: Zelený box?
1: Tak pojďme k zelenému.
0: Možná je to změna pohlaví podle tohohle. Zelená si po změně pohlaví.
1: Pokud se transžena rozhodne přizpůsobit tělo své genderové identitě, musí podstoupit několik operací. Při nich se penis otočí dovnitř a vytvoří se pochva. Varlata se odstraní a z části žaludu se vytvoří citlivý klitoris. 85% dotazovaných transžen uvedlo, že i po operaci jsou schopny dosáhnout orgazmu.
0: Super krásná a ten pas je i z boku prvotřídní.
1: Tak bych řekl, že půjdeme dál k pánovi v modrém.
0: Tak ten je vysportovaný. Takové tělo jako Ken?
1: Jo, třeba nám napne svaly.
0: Ano, má i bicepsy, jo. Já myslím, že by i někoho unesl. Může mě zvednout.
1: No tak se nechme překvapit a popojdeme k červené. A řekl bych, že tady to jede.
0: Jo, mně přijde super vzrušující.
1: Co tu visí na bradavkách, to bych měl až strach, že tam zůstanu viset.
0: Jestli to nebolí. A koukej, ukazuje, že nebolí.
1: Taky bych si zatáhl, prosím.
0: Já taky. Jak to? To bych tam mohla pověsit svoje náušnice nebo šperky. To je teda něco.
1: Nemůžu se odtrhnout.
0: Jo, ale stejně se mi líbí ten rocker.
1: Rozjedeme to.
0: Jestli dělá muziku, musí si se mnou zajít na dobré pivo.
1: Na velké?
0: Na velké.
1: Tupláka?
0: Perfektní. To si spolu můžeme připít.
1: No tak radši pojďme dál k dámě k fialovém.
0: Jo, prodloužené vlasy.
1: Ano.
0: Prodloužené, prsa se mi líbí. Jsou umělá?
1: Jsou umělá. Myslím, že je to jako...
0: Můžu?
1: Můžu si sáhnout? Myslím, že je to i trochu cítit.
0: Je to vidět.
1: Pomoc!
0: Málem bychom do toho boxu spadli oba.
1: Nevím, fialová už tě táhne do boxu. Mám pocit, že ta ženská má i smysl pro humor. Je to tak? Ano, je.
0: No tak to je prvotřídní humor, je důležitý.
1: Tak pojďme zpátky. Tak, je tady zase ten okamžik. Musíme někoho poslat domů. Řekni mi, kdo musí odejít? Už teď tam to řekni.
0: Zelený box. Bohužel ti ostatní trochu víc vyhovují.
1: To je 32letá Nora Rebecca z Detmondu.
0: Ahoj, pojď sem. Ty jsi krásná.
1: No, doufám, že teď lituješ.
0: No jo, ano.
1: Koukej. Roztomilá kočička.
0: Ano, moc ráda bych poznala Sarinu. Určitě by byla můj tip. Mám ráda blondýnky. Sama jsem máma. Mám doma děti a proto si myslím, že by to bylo moc dobré spojení. Před 2 lety jsem podstoupila operaci změny pohlaví. S výsledkem jsem neuvěřitelně spokojená a velmi, velmi šťastná, že mám tak ženské tělo.
1: Vážené dámy a pánové, prosím, usmějte se, co nejkrásněji umíte. Přichází tváře.
0: Ahoj.
1: Tak která tvář tě nejvíc oslovila?
0: Ráda bych šla nejdřív k muži v červeném. Vlasatí muži mi přijdou sexy. Navíc rokový. A vousy můžou trochu škrábat.
1: Mně se zdá, jestli můžu být upřímný, taky má roztomilá ouška.
0: No to rozhodně. Jsou měkčí nebo tvrdší?
1: Měkké nebo tvrdé?
0: Jo, můžu ti trochu pomnout uši? Ještě, když se to dělá 10 minut, tak je to jako afrodiziakum, víš?
1: Máš fetiš na mnutí oušek? Ptal se jen pro kamarádku.
0: No, jo, ráda líbám ušní lalůčky.
1: Výborně, pojďme k Fialové.
0: Má super krásný úsměv. Trochu vypadá, že má snad plastiku nosu, ne?
1: Máš s tím problém, když je moc umělý?
0: Moje motto je žít a nechat žít. Je to otázka vkusu. Když se to někomu osobně nelíbí, není to žádný problém.
1: Ale má krásnou přirozenou tvář. Pojď, kočičko. No nic, půjdeme dál k modré.
0: Je ještě mladý a čerstvý, prostě tak nějak nevypadá starý, řekla bych, no.
1: Vypadá jako Adonis. Takhle si představujeme krasavce.
0: Přesně tak, přesně jako Adonis, to je ono. Jo, má úžasný úsměv. Je sympatický. A líbí se mi jeho roztomilá ouška. Víš? Taky se mi líbí ty vlnky. Chtěla jsem právě říct, můžu je kroutit.
1: Mazlice s kudrlinkama.
0: Nakrucovat je.
1: Aha. Přichází chvíle, kdy se musí s někým rozloučit, než dojdeme do finále. Řekni, s kým se musíme rozloučit tentokrát?
0: Teď si mi to trochu stížil, že?
1: Jo, kdo ti nepřijde k nakousnutí?
0: No tak nejdřív vám všem posílám pusu.
1: Řekni to.
0: Fialová. Super žena, optimální.
1: To je Anet z Wildeku, její 37.
0: Jo.
1: Líbila by se ti?
0: Ano.
1: Ahoj, moje milá. Všechno dobré.
0: Je mi líto, že jsem už vypadla. Ráda bych zůstala a ona rozhodně o něco přichází. Moc jsem se těšila na rande s ní. Mohla mě poznat trochu lépe. Také mou otevřenou povahu.
1: Tak, Sarino, teď to bude opravdu vzrušující, protože se svlékneš. Na to jsme čekali celý večer. Proto bych tě poslal do zákulisí, my na tebe počkáme a pak bude...

0: Vy jste ji už? Co na to říkáš?
1: Velmi zajímavá, hlavně také trochu odevzdaná a zároveň, řekl bych, dominantní typ.
0: Dokáže obojí, řeknu ti podle svého čichu, že umí obojí.
1: Také to cítím.
0: Umí být kotě i tygřice?
1: Také umím obojí.
0: A co ve Švýcarsku, je lepší být kotě nebo tygr?
1: Jsem obojí.
0: Chápu, jak se líbí tobě.
1: Zatím dobré. Je můj typ přírodní blondýna. To je něco pro mě.
0: Dobře, tak já vás už nebudu napínat a řeknu, Sarina jde zpět. Teď vidíte Sarinu poprvé nahou, co na to říkáš?
1: Zajímá mě to tetování a chci zjistit, co je tam schované.
0: Co říkáš ty?
1: Vypadá skvěle, líbí se mi. Přirozeně atraktivní.
0: Dobrá. Tak milá Sarino, teď je chvíle, kdy se musíš rozhodnout, ze kterých končin si vybereš. Z Rakouska nebo Švýcarska, Michaela nebo Tima?

0: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
1: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
3: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
4: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
6: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
10: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
9: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
11: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páři za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
3: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
5: Aesthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Aesthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estheticprofi.cz.
6: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
7: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
8: Co to bude dneska? Mám to.

0: pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
7: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
8: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
9: 18.
10: Vítej u nás v Naked Attraction.
9: Někdo říká, že je láska slepá.
10: Tam něco vidím.
11: Pěknou dlouhou předkošku.
10: Masakr.
9: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
10: Wow, pěkně.
9: Naked Attraction Česko a Slovensko.
12: Tenhle pohled miluji.
9: Každou neděli ve 22 hodin.
13: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
14: Tak milá Sarino, teď je chvíle, kdy se musíš rozhodnout, ze kterých končin si vybereš. Z Rakouska nebo Švýcarska, Michaela nebo Tima?
15: Rozhodnu se pro Tima.
14: Takže díky za spolupráci, Michaele.
16: Žádný problém.
14: Děkujeme.
15: Díky.
14: Měj se krásně, Michaele, a pozdravuj ve Vídni.
16: Jasně.
17: Pusí, papa. Čau.
14: Čauky.
16: Čau.
18: Samozřejmě je mi líto, že jsem teď vypadl a samozřejmě bych moc rád šel na rande se Sarinou. Každý, kdo vidí moje piercingy v bradavkách, říká, to určitě bolí. Lidi, vůbec to nebolí. Věřte mi, rád to přirovnávám k naušnicím.
14: Tiemo a Sarino, ať dnes máte také vzrušující rande. Děkuji, že jste se zúčastnili.
15: Děkuji moc.
14: Díky moc.
16: Čau, čau.
14: Čau.
15: Bylo to pro mě vážně těžké rozhodnutí.
18: Každopádně se těším, že ji poznám. Je sympatická a podle mého gusta. Oba máme rádi sex, jsme upřímní a myslím, že to je skvělé.
15: Od Tima se chci ještě dozvědět za prvé, jak bude brát moje děti, co spolu ještě můžeme zažít a jestli se spolu zasmějeme.
18: Já tam jdu natěšený.
15: Dám se překvapit. Možná přijde i potom ke mně a jsem zvědavá, jak to rande dopadne.
19: Hi.
15: tady jsi. Ráda tě vidím.
18: Já tebe.
15: Těším se.
18: Já taky.
15: Posaď se.
18: Vypadáš skvěle.
15: Díky, ty taky. Přesně, jak jsem si to představovala, se taky nadšený.
18: Každopádně.
15: Mě úplně kouče srdce. I když pak cítíte, jak vám bije srdce, spojí vás to a mě to opravdu dojalo.
18: Něco na ní je i v očích a tělo se mi také moc líbí.
15: Jak dlouho už jsi sám?
18: 4 roky.
15: Tak hezký muž jako ty, je 4 roky sám?
18: No jo, žádná mě nechce.
15: Nebo jsi vybíravý?
18: Také mám 2 děti a s tím se musí...
15: Ne.
18: No jo. A když jsem to slyšel, byl to úžasný pocit.
15: Zatraceně.
18: Že máš taky děti.
15: Jo. Takže ho určitě někam vezmu. Naše oči už spolu komunikovaly. Jeho oči se setkaly s mými a řekly, pojď, potom někam půjdeme a strávíme spolu večer.
14: A po rande?
15: Ahoj.
18: Ahoj.
15: No jo, no. Jo, spal u mě.
18: Byla to krátká noc, ale skvělá.
15: Mluvili jsme vážně dlouho. Leželi na posteli, povídali si až do půlnoci, do 3 hodin ráno, ale člověk je tak plný adrenalinu a všeho, že ani neusne.
18: Rozhodně chci zůstat v kontaktu, ještě se s ní víc poznat.
15: Určitě ano, ale nejdřív to vezmeme v klidu. Řekla bych, že po jednom dni se toho moc říct nedá, vše se teprve rozvíjí.
14: Anděl lásky opět zasáhl. Dnes jsem byl opět amor a vystřelil jsem šíp. A opět se trefil. Buďte u toho i příště.
18: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
11: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. A jdeme na to. Startuje 18. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
14: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
15: Ajajaj.
14: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky. Kvůli mě nebo kvůli holkám?
18: To může být jenom holkama.
14: Jak podle? Umí s ním hýbat.
18: Toro.
15: Promiň.
14: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
18: Naked Attraction, Německo.
14: Vítejte v Naked Attraction, cukrárně fyzické přitažlivosti. Našich 5 boxů je dnes opět naplněno jemným pokušením a nakonec rozhodne apetit našich nezadaných kočiček.
15: Jednou jsem měla rande přes Tinder a byl to sestřin ex-přítel. Jsem Lena, je mi 24 a pocházím z Berlína. Pracuji v KitKat klubu za barem, ráda chodím ven v noci a vím, že v noci jsem rozhodně aktivnější. V noci bych mohla přestavět byt, upéct dort, dělat cokoliv. Prostě se mi noc líbí víc než den. Jsem velmi otevřená, někdy možná až moc, což je pro lidi ze začátku prostě příliš. Hlavně v oblasti sexu nejsou žádné hranice. Ráda nosím sexy spodní prádlo, ale... Někdy bych se zase radši svlékla. Nemám a nikdy jsem s tím neměla problém. Proto hledám někoho, kdo je možná trochu otevřenější. Už od loňského září jsem sama. Jsem otevřená všemu. Ať už jde o monogamní nebo otevřený vztah. Líbí se mi tenhle formát. Nejdřív se vidět nazí a až pak si povídat. Nechci lhát a říkat, hele, je mi úplně jedno, co má tam dole. Ne, je to důležité. Něco tam mít musí.
14: Leno, jsem rád, že jsi přišla. Pracuješ skoro vedle Bergainu, v nejznámějším berlínském klubu KitKat, kde jsem už také byl. Musí muži, které jsem ti speciálně vybral, také rádi pařit?
15: Ne, to je jedno. Jen se musí smířit s tím, že nejen ráda pracuji v klubu, ale i tam ráda chodím soukromně a může mě klidně doprovodit.
14: Mezi námi, pastoračními sestrami, to znamená jít se bavit i podvádět? Nebo to už je tabu?
15: Ne, ne, já jsem věrná duše. Kdybych chtěla sex s jinými, tak bych to komunikovala na rovinu. No a buď by to ten druhý přijal, nebo ne. To už záleží na něm.
14: Tomu říkám slovo na neděli. Nejlepším prostředkem pro dobrý vztah je komunikace. A proto bych řekl, pojďme se podívat. Máme tady 5 barevných boxů. Začneme s dolní částí těla, pak přejdeme k horní a pak k obličeji. V každém kole se musíš rozhodnout, vyloučit jednoho a na konci zůstanou 2. Pak se svlékneš a musíš se rozhodnout. Jsi nervózní?
15: Jsem úplně natěšená.
14: Na stupnici od 1 do 10?
15: 100.
14: Tak pojď radši honem začít. Milí muži, napněte dolní části těla, protože začínáme s dolní částí těla.
15: Fajn, takže na všechny, co je. To bude těžké se rozhodnout.
14: Milá Leno, půjdem po směru hodinových ručiček, nebo tě hned někdo obzvlášť oslovil?
15: Klidně půjdeme po směru.
14: Tak pojďme k zelenému. Všiml jsem si, že nemá chlupy. Ale vůbec žádné.
15: No a to je dobré. Mně se stejně víc líbí, když muž není chlupatý. Je to příjemnější. Víc se mi líbí obřezaní muži.
14: A tak to už je skoro jako rozsudek.
15: No, není to kritérium, ne, že bych hned vyloučila neobřezané, ale osobně mi to přijde lepší.
14: Ale při pohledu ze spodu má i prohlubeň ve varleti.
15: No, máš pravdu.
14: To je vzrušující. Dolíček.
15: Takový dolíček.
14: Co říkáš velikosti penisu? Záleží na tom? Nezáleží na tom?
15: Velikost penisu není nedůležitá, ale nakonec jde spíš o tu techniku.
14: Technika, no jistě, touto je. V tom smyslu bych řekl, popojdeme k modré. Co říkáš penisu?
15: No, v každém případě dobrý. Líbí se mi.
14: Taky oholený.
15: Úplně oholený, že? Já taky vždycky hodně koukám na ruce.
14: Ukaž nám ruce modrý. Pěkné ruce, řekl bych. Dobře, tak přejdeme k červené. Co to znamená? To, co máš, může mít kdekdo, ale to, čím si nelze získat. Je to tak? Umím špatně anglicky?
15: Musím si to ještě jednou.
14: Ty asi taky, co?
15: Jo. Bohužel, zase není obřezaný.
14: Ale ten tvar, jak se ti líbí? Trochu ti ukazuje cestu, směřuje doleva nebo doprava?
15: No, je tak trochu křivý, ale není špatný, ne?
14: Aha. A proč? Dostane se i do vnějších okrajů?
15: Někdy se dostane všude, že jo? Takže...
14: No, tak radši pojďme ke žlutému. Zase oholený.
15: Zase oholený, jako všichni.
14: Všichni oholení. Jak se ti líbí ten penis?
15: Penis? No, koule jsou podle mě hezké. Vypadají takové plné.
14: To je pravda. A vypadá ta postava taky trochu mazlivě? Nebo musí mít muži hvězdné tělo?
15: Ne, ne, ani nemám ráda, když jsou moc valnatí, pak člověk někdy leží na moc tvrdém. Mám taky trochu bříško.
14: Hlavně, aby bylo tvrdé to, co má být. Jdeme k fialovém. Vidím nějaké tetování na stehně. Líbí se ti to?
15: Není to Iron Man, myslím, že je. Ne, je to Hulk.
14: Můžeš si chvíli zvednout tu svoji chloubu? Vidíš to?
15: Jo.
14: Tak se na to podíváme. To je piercing.
15: Mm-hmm. Ahoj.
14: Upřímně řečeno.
15: Vlastně jsem to ještě nikdy neměla.
14: Aha. A zachází se s tím těžko, fialový? Ne, samozřejmě ne. Milá Leno, musíme bohužel v každém kole jednoho muže poslat domů, se kterým z pěti pánů se teď musíme rozloučit. Tak je to jenom na tobě.
15: To je těžké. Nejradši bych si vzala všechny domů.
14: Problém je, že dneska nejsme v KitKat klubu. Bohužel si jich nemůžeš vzít víc.
15: Fakt ne?
14: Na konci můžeš vzít na rande jen jednoho. Tak koho pošlem domů?
10: Víte u nás v Naked Attraction.
9: Někdo říká, že je láska slepá.
10: Na mě to vidím.
12: Pěknou dlouhou předkošku.
10: Masakr.
9: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
10: Wow, pěkně.
9: Naked Attraction Česko a Slovensko.
19: Tenhle pohled miluji.
9: Každou neděli ve 22 hodin. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
14: Tak koho pošlem domů?
15: Zeleného. Ostatní mi trochu víc odpovídají.
14: To je 24-letý Tarek z Binde.
15: Ahoj.
20: Ahoj.
14: Děkuji moc krát za účast. Čau.
20: Vypadnout jako první je samozřejmě vždy nepříjemné. Ale fajn, rozhodla se, musím se s tím smířit. Důlky na varlatech, to mě také trochu rozesmálo. Ještě jsem to neslyšel. Možná je to tím, že mám vlastně tři varlata. Lenu jsem viděl krátce, ale působila sympaticky i hlasem. Rád bych se dostal dál, rád bych s ní šel na rande, ale co už.
14: Teď přijde další kolo, milá Leno, a sice v horní části těl. Těšíš se?
15: Moc.
14: Proto říkám, milí pánové, v boxech zatáhněte bříška, ať to jede nebo ne.
15: No, nebo hezky vyvalte pupek.
14: Nebo hezky vyvalte pupek, dámy a pánové, tady jsou horní části těl. Kam chceš jít nejdřív?
15: No, asi bych zůstala ve směru hodinových ručiček.
14: Klidně, jak chceš, Leno, ty jsi šéfka. Uděláme, co chceš. Takže modrý. Co říkáš?
15: No, neřekla bych, že sportuje. To bych tedy neřekla.
14: Myslíš, že není vyrýsovaný?
15: Jo.
14: A nemá vůbec žádné chlupy na nohou ani na rukou, což je vlastně hezké.
15: Jo, vlastně ano.
14: Teď jsem si všiml, nevím, jestli ty taky. Má hezké bradavky.
15: Bradavky? Co?
14: Tak jdeme k červeném. Co říkáš?
15: Další tetování, každopádně jich má hodně.
14: Myslíš, že je rošťák?
15: No to nevím.
14: Směje se.
15: Já nevím. Změjšku. Možná trochu.
14: A ve skutečnosti ne.
15: Třeba je domácí mazlík.
14: Tak pojďme ke žlutému. Říkala, že břicho jako prkno není to hlavní. Tady máš, řekl bych, blahobytné bříško. Co ty na to?
15: No, musím říct, že to je úplně v pořádku. Všechno super, žádný problém. Líbí se mi. Vážně, jo.
14: Nádhera, takže půjdeme k fialovému. Tady je toho víc.
15: Pravda.
14: Břicho vytrénované.
15: Můžu si sáhnout na břicho?
14: Ano, prosím, ale nenahlížet, Leno, jen z dálky.
15: Jo, jo.
14: Já prosím taky. Napnout, aleluja. Ramena máš širší než boky, co tomu říkáš, ten sportuje?
15: No každopádně určitě sportuje.
14: Jak si na tom se sportem? Sportuješ nebo radši jen tak v posteli?
15: No, v posteli.
14: To byl vtip. Sport v posteli. Takže, pane ve fialové, sportuj sám a pak buď k dispozici.
15: Já se na něj budu koukat.
14: Taky budeš koukat.
15: Jo, jenom tak.
14: To je úžasné. Tak, teď jsme zase v těžké situaci, kterou nemáš ráda, ale musíme se s jedním pánem definitivně rozloučit.
15: Myslím, že vím, koho vybrat.
14: Tak to řekni.
15: Vyřadím červeného.
14: Červený?
15: Ano.
14: Proč?
15: No, ti ostatní se mi líbí víc.
14: To je 21letý Gianluca z Alčvíde ve Švýcarsku. Ale s tím tetováním vypadá skvěle.
15: Vypadá dobře, každopádně vypadáš dobře, jo?
14: Lituješ?
15: Trochu možná.
14: Je mi ne.
20: Žádný problém.
14: Děkuji za účast. Brzičko, čus.
20: Jsem trochu smutný, protože je to krásná žena. Líbil se jí můj penis. Za to jsem rád. Takže, Leno, já ti děkuju.
14: Milá Leno, přichází jeden z nejnapínavějších okamžiků. Teď přijdou tváře. Milí muži v boxech, prosím, usmějte se a my se těšíme a jsme napjatí na vaše tváře. Tady jsou. Koukej.
15: No teda.
14: Teď řekni, kam chceš jít nejdřív?
15: Půjdeme po pořadě.
14: Jestli někdo doma rád kontinuitu a drží se toho.
15: Tak u toho zůstaneme.
14: Jsme u Modré, co říkáš Modrému?
15: Září a má brýle.
14: Trochu latino verze Harryho Pottera, tak trošku.
15: Zlatá verze.
14: Těší se?
15: Přesně tak.
14: A žlutý?
15: No, žlutý.
14: Taky na nás září, co mu říkáš?
15: No, líbí se mi. Je dobrý. Ani mi nepřijde tak zlé, když někdo nemá na hlavě vlasy.
14: Právě jsem chtěl říct, co ty na ten účes.
15: Je úžasný. Ne, podle mě v pořádku, s tím nemám problém. To k tomu prostě patří, někdy to tak je.
14: No jo, jen se zeptej, proč mám turban. Podle jedné studie by většina mužů opustila svou práci a ženu, kdyby za to získali plnou hlavu vlasů. Přibližně třetinu všech respondentů dokonce každý den trápí myšlenka, že jednoho dne přijdou o svou milovanou hřívu a tím ztratí na atraktivitě. Otázkou zůstává, proč vlastně? Vždyť i na hlavě se holá fakta setkávají s pozitivním ohlasem. Lidé s plešatou hlavou jsou v průměru považováni za sebevědomější. Takže jdeme k fialovému.
15: Taky na ušnice nebo trubičky můžu? Na ušnice.
14: Tunýlky.
15: Tunely?
14: No jo, nesmí promluvit.
15: Přesně tak, nikdo nesmí mluvit.
14: A všimla jsi krásné zuby i krásné oči.
15: Ano, a hezké rty.
14: No, viděli jsme tři tváře. Kdo z těch tří tě neuvidí nahou?
15: Tak jo. No. Vyřadím žlutého.
14: René z Berlína, je mu 37.
15: Dokonce z Berlína.
14: Díky, že se zúčastnil. Díky.
15: Díky.
14: Všechno dobré a čus.
15: Díky.
20: Jsem zklamaný, že nejdu na rande s Lenou. A to právě proto, že je také z Berlína a za tu krátkou dobu, co jsem ji mohl poznat, se zdála zajímavá. Je zvláštní stát v boxu a slyšet jen hlas, protože nemůžete komunikovat. Jste jenom objekt, ale byl to skvělý zážitek. Mám z toho dobrý pocit.
14: Teď máme ještě dva favority. Ale než se definitivně rozhodneš, budeme na tebe muset počkat, protože teď se svlékneš a my si všechno prohlédneme. Proto bych tě poprosil, abys šla dozadu a převlékla, respektive svlékla se. Tohle je tvoje scéna, naschledanou, za chvíli se uvidíme. Pět mužů čekalo před Leniným klubem, tři z nich už náš noční živel poslal domů. Jagis a Steven mají ještě šanci na společnou párty, ale Lena sama rozhoduje, kdo půjde dovnitř. Teď mám tady dva favority. Jak byste se sami ohodnotili, kdo vyhraje, co byste řekli?
20: Ty první. O, těžko říct, nevím. Máš super účes a já už vlastně nemám, ale... Víc říct nemůžu.
14: Dobrá, tak na to přijdeme. Protože tady je Lena. Pojď ke mně, Leno.
15: Jsem tu.
14: Ano, ano. Pánové, co jí říkáte?
20: Moc hezká.

0: A? Hodně odpovídající.
1: Dokonce odpovídající. Co se vám na Leně líbí nejvíc?
0: Do oka mi padl ten piercing v pupíku.
1: A co říká Steven?
0: Podle mě má vzrušující tetování. I ten piercing v bradavce je úžasný. Také jsem ho měl, bohužel už ho nemám.
1: Ty ho za to máš tady, ale nebolí to přitom?
0: Piercing bradavky je mnohem silnější.
1: Tak dobře.
2: Já mám jen jeden a druhou stranou se dá hrát.
1: Aha, vidím, že máš jen jeden, pravda. Leno, máš už ponětí, kterého chceš vzít na rande?
2: Ano.
1: O, musím říct, že napětí stoupá. Jste připraveni? Dámy a pánové, milá Leno, kterého chceš vzít na rande?

0: Když vidíte Albert, neporazitelná.
1: Levnější nehledejte.
2: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 16,90, selský jogurt Holandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
8: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
9: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
10: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A seko bianco nebo rosato v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissimi Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
13: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
14: No to snad není možný, ne?
15: Ale je. Pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu pikok, šunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilo s Aidam za 9,90. A balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl. To se vyplatí.
16: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
18: Velké vítězství může začít malým gestem.
19: Už jsem myslela, že někoho máš?
20: Mám. Mbank.
18: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství. Centropol.

0: Pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
4: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
5: Přinesla jsem opletky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
6: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
7: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
8: Palete, radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
9: Moment.
10: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
11: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Vepřová pečení bez kosti u nás, kilo za 79,90, Král sírů, Duopek s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
14: 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
15: Dámy a pánové, milá Leno, kterého chceš vzít na rande?
16: Rozhodla jsem se pro Stevena.
15: Tak je to Steven. Jak jsi, díky, že jsi tu byl. Vše dobré, čau.
17: Rád bych se s Lenou seznámil, od pohledu je moc zajímavá. Proč jsi vybrala Stevena? No, řekl bych, že je to něco s aurou.
15: Pojď prosím sem. Jsem anděl lásky.
16: Můžu tě vzít za ruku?
17: Jasně.
15: Myslím, že oba vypadáte, že spolu obrazíte pár klubů. Užijte si rande a díky za účast. Hodně štěstí a úspěchu. Čau, miláčci. Užijte si to. Čus.
17: Mám velké štěstí, že se rozhodla pro mě.
16: Nejvíc mi odpovídal, ale i jsem si ho na začátku nejvíc všimla. I kvůli těm tetováním.
17: A i na obřezané penisy, takže to můžu posloužit.
16: Na rande jdu s dobrým pocitem. Jsem ještě pořád rozrušená. Každopádně.
17: Mám naději, že se nějak napojíme, seznámíme se a těším se na rande s ní.
16: Pokud všechno bude odpovídat a budeme si sympatičtí, myslím, že spolu můžeme jít domů. Nevylučuju to. Určitě. Těším se.
17: Ahoj.
16: Ahoj.
17: Zdravím, pojď sem. Všechno dobrý?
16: Jo, a u tebe?
17: Všechno super. Pokud si dnes večer můžu něco přát, chci odejít s pozitivním pocitem. Staň se, co stane. Chci se s ní super bavit a především se nasmát.
16: Doufám, že máš radost, že jsem si tě vybrala.
17: Radost mám každopádně. S tím tetováním všiml jsem si, že jsi také fanda tetování.
16: Každopádně, jo.
17: A co máš na zádech, ukaž?
16: To je mandala.
17: A co je tam za symboly?
16: Symbol OM. A Goa, víš? A tak něco.
17: Jo, jasně.
16: Každopádně je milý. Hodně jsme se o sobě dozvěděli a doufám, že se dozvíme ještě víc.
17: A sexuálně jsi spíš submisivní nebo aktivní?
16: Já můžu obojí. U mě je to dost různé. Rovnost, řekla bych.
17: Aha, takže všechno?
16: Jo, všechno.
17: A další otázka by byla, odpovídám vůbec tvojí představě kořisti?
16: No, každopádně zapadáš dobře do toho, co si vždycky vybírám, abych řekla pravdu. Přála bych si jít ještě někam jinam, abychom byli sami dva a prostě si povídali, co by teď člověk před kamerou nezveřejnil. No a těším se, kam to povede. Uvidíme.
1: Ich bin gespannt, wie der Abend noch läuft.
15: A po rande?
17: Dobré ráno. Zdravím.
16: V baru bylo všechno super, všechno krásné. No, ale nakonec jsem šla domů sama. Včera to mohlo pokračovat dál, to je jisté. Ne, že by to nevyšlo, vlastně to klidně mohlo vyjít, to jo. No, ale dobře. Kdo nechce, tak ten nemá.
17: Asi je trochu naštvaná, no. Co mám dělat? Neobvinuju se. V tu chvíli bylo správné říct, uděláme tohle a necháme to prostě vyznít do ztracena. Ale ona by asi ráda začala ještě něco víc.
15: Anděl lásky opět zasáhl. Dnes jsem byl opět amor a vystřelil jsem šíp. A opět se trefil. Buďte u toho i příště.
17: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
9: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
2: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
3: Zlevněte si v drogérii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Když vám pohyb a pocení způsobují nepříjemné podráždění, použijte Linola Protective Balm, který vytváří na pokožce jemný film, chránící proti tření a následné bolesti. Linola Protective Balm. Lehký balzám, silná ochrana. Vhodný také při sportu. K dostání v lékárnách. Díky, Lino.
5: Ve Skontu probíhá velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999 nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
6: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Rio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete se na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
8: Oh.
9: Oh.
8: Oh, moment.
9: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
10: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
11: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
12: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Co blbneš?
8: Mě mrzí, že už to skončilo.
9: Jedno mistrovství končí. A druhý začíná.
7: Takže jedeme za Šulcíkem?
10: Jedeme dál. Držme si palce na fotbalovém mistrovství. Tipsport.
11: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
12: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
13: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
14: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
15: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
16: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
17: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
18: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
19: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.

0: očko tě zve do kina.
1: Venku se toulá sériový vrah.
2: Nahoďte úsměv.
3: Já ti dám, že se budeš smát.
2: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina.
3: Yes! Obejmeš mě?
4: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
3: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
2: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
5: Víte u nás v Naked Attraction.
6: Někdo říká, že je láska slepá.
7: Tam něco vidím.
8: Pěknou dlouhou předkošku.
7: Masakr.
6: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
5: Wow, pěkně.
6: Naked Attraction Česko a Slovensko.
9: Tenhle pohled miluji.
6: Každou neděli ve 22 hodin.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky.

0: A velký letní výprodej. Postel Aleš v různých barvách a rozměrech s úložným prostorem již od 3999. Nebo moderní rozkládací sedačka Norton v mnoha barvách za fantastickou cenu. A kromě toho můžete až do pondělí využít skvělou slevu 35% na nábytek. Skonto nábytek.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Meruňky kilo u nás s apkou za 49,90 a výrobek z mletého masa Mix za 59,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
4: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
5: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.
7: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situaci. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
8: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
9: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
10: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
11: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
12: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
13: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba přípravky Finish, čistič myčky, roční zásobu kapsly Quantum nebo kapsle Ultimate Plus. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
14: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
15: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
16: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
15: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
17: Esthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Esthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estheticprofi.cz.
18: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
19: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
18: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
20: Třeba právě teď.
21: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
0: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
22: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
23: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
24: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
25: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba přípravky Finish, čistič myčky, roční zásobu kapsly Quantum nebo kapsle Ultimate Plus. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe. KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
3: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Choklit s příchutí mléčného karamelu.
4: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
5: A navíc v akci Prima Pegas Picnic nebo Pikao za 12,90. Penny.

0: Let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days. Whisper in the light where the morning finds you. Something in the wind feels soft and new. Open to the breeze and follow where it leads. Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees. Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na kvalitu AEG v podobě velkých spotřebičů se slevou až 20%.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pátek až neděle z Kaufland Card. Například broskve kilové balení za 39,90. K-Klasik řepkový olej litr za 26,90. A Avanti různé druhy 3 čtvrtě litru za 42,90. Kaufland.
4: Je to věc?
5: Jo, ale má svoji osobnost.
4: A uzvednu to?
5: To ne, ale není těžké to ovládat.
4: Máme to doma?
5: Ještě ne, ale už v září.
6: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
7: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon?
8: Feel bonbon. Ricola.
9: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
3: Vítej u nás v Naked Attraction.
4: Někdo říká, že je láska slepá.
5: Tam něco vidím.
6: Pěknou dlouhou předkošku.
5: Masakr.
4: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
3: Wow, pěkně.
4: Naked Attraction Česko a Slovensko.
7: Tenhle pohled miluji.
4: Každou neděli ve 22 hodin.